0: vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, kterému smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je do řady a přitom si zpívá v úterý den zavírací. Úmrlcí na rekreací píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci. Bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách. Někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantou a s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, prtíra, bůra, prvíra. Dveře se rozlétly a vjela rakev. Nikým netažená, nikým netlačená. Rakev plná karet. A za ní tisíc krys. Olezlých prašivých krys. Každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahnu jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další, a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bás ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, vyskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy. Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tobě taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě 3 další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem zhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy 3 sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, aby se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. 3 bratři a 3 sestry, 3 manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korble do trávy, přehodila je šátkem jednak, aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups, dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla po sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. Prsten s rubínem, velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No, já bych to rozdělila na 3 díly. No, jak chceš, prosím tě, 1 rubín a 7 perliček dělit na 3 díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No, tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No, nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. a rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem Vlámům a Vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko pořádku. Marie nic, Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že je něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo. Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna.
1: Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost. Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct. Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
2: No tak hone, Marie, do postele a počít, Hubert měkl.
0: A to právě ne.
2: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
0: Neříkej mě, Máničko, sakra.
2: No tak tedy, Mařeno.
0: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
2: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne. Víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Muždíš a rozkluč to, mumlá.
0: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička. Zase ani nemůk. Zase za chvilku od kovářů zalehlo zavití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám.
3: Pět ran do čepice. To je bolest. To je bolest.
0: Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, to, že prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že jsi mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo.
4: ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty.
3: No kdo se usnesli?
4: Preláti, proboští, Jáhnové, no.
3: No to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
4: No to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
4: sakra, ale pozor, když já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš, no to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
3: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
4: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
3: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
4: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
3: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co u nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já.
2: No tak proč prostřela pro jednoho?
3: No, jak bych ti to vysvětlila, jené můj? Večeřet nebudeš ty, já budu.
2: No, jsem teda zvědavej, proč?
3: No, protože mrtví nevečeří.
2: Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď?
3: Jene, co pak si zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel jsi.
2: Umřel.
3: Já jako umřel, jo?
2: Dal se do smíchu.
3: No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče.
4: Brr, brr, studíš, hrozně studíš.
3: Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát?
2: Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad. Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi naprknu a nezlopěne. Konec pitomostí, tak se podívej. Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul. Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem nebo štík, nebo nejsem. Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil. A že jdu. Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě, o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád, kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno, Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš, volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj s Bárou, bude to lepší, jdi se převlíknout vedle. Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z lahve. Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel. Víš, že nevím? A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmudral si. A byla jsem vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráků, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo? Jsou pod zákrskem tam nad Miskrubnou. Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček. To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvý ho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju. Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je fúnus, abych nezaspal. A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův. Amen, dodal. A pak zaslechla, jak si povídá modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec. Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj. Šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto Bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči, a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem.
3: vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránici, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to v celku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat.
5: No, zkuste to třeba vy.
6: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
7: Tak, teďka vám řeknu něco, co opravdu, já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak abychom se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec. Tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam na, to bylo na tom zderaze, a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu do toho domu, zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní a pozvala mě dál, já pán, moje úcta, ona pán, taky moje úcta, já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady čet v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, ano, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem povedal, no to já uvidím. No tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojíček byl hezký, moc se mi to líbilo. Já jsem povedal, ano, já si to pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, jak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let, no a tak jsem se po ní díval, ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou a no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, já, jestli zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla taková, se upejpala, pak jsem, já jsem se pak taky, no já už jsem se tak neupejpal. No tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svadební hostina. No tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak, taky v nejlepších letech, Najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si ji můj otec vzal za manželku. A já muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž mý ženy. Já už je v tom teď tak. A jo, takhle to teď. A v tom se ale narodil taky mě. Totiž co povídám, já už jsem z toho mý ženě. Matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej, ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on, jakožto můj otec, je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda svůj vlastní dědeček.
8: Prosím vás, budete tak laskav, kde tady stěžovacího dědečka?
9: To my nemáme.
8: Já totiž jsem dostal zuby. A já zuby nepotřebuji, já mám zuby jako hladová zeď. A já bych právě vám to rád...
9: Jde mi do toho první dveře vpravo.
8: Tak dobře. Mám poklad, prosím.
10: Co si přejete?
8: Mám poklad. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladní. Já jsem k vám poslan, já tady mám všechno sebou.
10: Stručně.
8: To jsem si nevzal.
10: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
8: Ano, já taky jsem ty zásad. Já nemám rád rozvlák nehovor, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
10: Račte ke kořenu.
8: A oni ale říkají, abych šel k vám. Vy jste kořen?
10: Dovolte, já?
8: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
10: Upozorňuji vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
8: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
10: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno zahradník.
8: No, a možná, že byste viděl víc než tímhletím škrábáním tady,
10: že? Pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
8: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal. Já ho mám.
10: Co sem k čertu tedy lezete?
8: Tak podívejte se. Já jsem dostal tohleto. Pěté.
10: To jste vy?
8: Že to jsem já?
10: No, pochopitelně.
8: No, vidíte, a domovník říkal, že je to Počta Turno.
10: To jo.
8: Tak tady mám. Povoluje se protéza

0: Aha. Byli jste u úředního lékaře?
1: Ano.
0: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
2: Je, já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, a když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
0: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
2: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
0: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
2: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
0: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
2: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vidla baďuliček, ne?
3: Prosím vás.
2: A je, už je tady druhej, tenhle už je utáhaný, tak potřebuji rezervu.
3: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomalučku dost, ano?
2: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
3: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
2: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
3: Tak krátce a jasně, co si přejete?
2: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
3: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
2: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu, a tady u vás jsem jako v tombole.
3: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vyprete nahoru do druhého poschodí panu šéfékaři.
2: A co tam bude dělat?
3: Ať on rozhodne.
2: A co?
3: Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
2: Brejle, to já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplej pytlík s otrubama, že jo?
3: Prosím, tak si dávejte otruby.
2: A kde mám vzít?
3: Vaše věc.
2: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když si potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát koním z pytlíku.
3: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se vám.
2: Pokono.
3: Na oca.
2: Čert mě byl tohle ružen, ví. Hugenoti.
4: Je. Au. Nemůžete dát pozor.
2: To jste byl vy?
4: No ovšem.
2: Já jsem se to byl já?
4: Vždy jste mi vyrazil palec.
2: Ukažte. Ale to nic není, je to jenom povrchní.
4: Povrchní?
2: Tamhle si podejte žádost a dostanete na to pupeční pas.
3: Kláním se, pane Rado, pojďte nám srdečně vítá.
4: Uctivá poklada, pane tajemníku. Prosím vás, co to bylo za drzého nemotoru? Málem mě vyvrátil celý palec.
3: Nějaký odmítnutý žadatel, takových sem přijde strašná spousta.
4: Tak. Mimochodem řečeno, pane tajemníku, měl bych vám malou prosbu.
3: Prosím.
4: Telefonoval mě můj přítel, předseda Procházka, stran žádosti primáře z nemocnice svatého Jakuba.
3: A to je doktora Marka.
4: Doktora Marka. Ano. Prosím vás, kdyby přišel, ujměte se ho laskavě.
3: Samozřejmě, pane Rado, tu věc vemu sám za svou.
4: Velmi laskavě.
3: Pane Patočko, slyšel jste?
0: Prosím, pane
3: Rado. Kdyby přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak se mu ve všem vyhovím.
0: A pan primář z nemocnice svatého.
3: Pozavřete si.
2: Tak jsem tady. Tak já jdu od toho doktora nahoře.
0: Co vám říkal?
2: Neříkal mi nic, vzal mě zuby a dal mi tohleto. A já to nemůžu přečíst, co to tam je napsáno?
0: Já vám to rozluštím. Jo, tak si máte dávat teplý.
2: Aha, no to je teda nebáčný nápad. A na to jste doval doktora? Na teplý. Tak, ale teďka, kde je to bahno?
0: Jak je bahno?
2: No on mě přece vzal zuby a dal mě bahno. A to tady...
0: Pane, tady o bahnu vůbec nic není.
2: Ale musí tam být.
0: Není,
2: prosím. Tak se dívejte, tadyhle někde, no. No tady, no, ad vitrum a blátum. Blátum, sajerajtum, marastum, no.
0: Ad vitrum a blátum, to znamená do přinešené nádoby, prosím.
2: Tak vy bahno nedáte?
0: Ne.
2: Tak zuby zpátky.
0: Dovolte, pane.
2: Zuby zpátky, já už na ně někde hubu najdu. A já je prodám.
0: Pane, ty zuby vám vůbec nepatřily.
2: Ale bahno mě patřilo.
0: Pane, od toho je směrodatný lékař, prosím.
2: Tak kde je ředitel od tohohle tobogán?
0: Dovolte, jaký tobogán?
2: To je to tobogán, protože nahoře tam vždycky vlezu a dole mě to vyhodí.
0: Náš pan ředitel má ve druhém patře kancelář, prosím.
2: Taky jdu. Já už jdu dneska podruhé do druhého patra. Jestli tam ale půjdu ještě jednou, tak se s tím barákem rozlučte, nebo vám z něj udělám chyšienovou. Pokona. Ano, prosím, promiňte, pan ředitel, prosím.
5: Já nejsem ředitel, já jsem definitivní kancelářský sluha.
2: Aha, tak to je něco jiného. A kde, prosím, pan ředitel?
5: Pan ředitel tu není, nebyl tu.
2: A nebude tu. Z toho já ovšem vyvodím důsledky. Pokona. Tak nahoru jsem letěl po 4 schodech a dolů jsem jel po kandu. A musím vám říct, že pan ředitel u vás tady nahoře prý od roku 1924 nebyl.
0: Pane, potom vám vůbec nic není, náš pan ředitel má také ještě jiné povinnosti.
2: No tak to je správně, a kdyby to měl málo, tak u nás se uvolnilo místo nočního hlídače a nemocnice u svatého Jakuba, to není k zahození, pane.
1: Vy radíte být z nemocnice od svatého Jakuba.
6: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
5: No ale proč jste nám to neřekl dříve?
6: Když mě nepustíte ke slovu, jste na mě jako rasy
1: podali. Vám teraz

0: Itálie, všechno dáme do pořádku. Co budete potřebovat, dostanete.
1: Já vím.
0: Každopádně.
2: A dostanu báno?
0: No, zajisté, zavolám pana tajemníka.
2: Pan tajemník šel do sklepa, říkal mi slova, že přišel stáče šaratici.
0: Oh, to bude omyl. Prosím, račte dát, zavedu vás, pane tajemníku, prosím. Všechno dáme do pořádku, prosím, račte. Pane tajemníku, je tady ten pán.
1: Tady pán?
0: Ten pán.
1: Už zas? Prosím vás, to si nevíte, s tím člověkem rady sám. Pane, žádám vás naposledy a slušně, abyste nás přestal obtěžovat. Bez debat, prosím, tam jsou dveře.
0: Panečku, to je omyl, ten pán je z nemocnice od svatého Jakuba.
3: No, proč to neřeknete hned? No, jak teďko vypadám?
1: Prosím, buďte nám srdečně vítán, malé strpení, prosím, úplně všechno zařídíme, ano? Tak pane Patočko, co jsem říkal? Panu primáři se ve všem vyhoví, ano?
0: Ano, pan asistent doktora Bruna to zamítl.
1: Ale blbost.
0: Prosím.
1: Nahoru, ať to přepíše, ano?
0: Okamžik, malý okamžik.
1: Malé strpení, už jsme o všem uvědomění.
2: Ano, ano.
1: Ano.
2: On přece telefonoval.
1: Ano, panu Radovi, a ten nás o všem uvědomil.
2: Aha.
1: To bychom byli dušili do račte pí.
2: Ne, oni se tady žádné nikoho na nic nezeptají, tady se to vyhazuje inkognito.
1: Prosím, promiňte mě, prosím.
2: Ne,
1: to víte, přijde sem taková spousta různých žadatelů s různými malicharnostmi a kdybychom měli každému vyhovět.
2: Ne, to by musel pan říct, co víc gáže.
1: No, na to, jak to kdo bere?
2: Každej takhle.
3: pan Rada, zapomněl jsem si zde rukavice.
1: Rukavice,
3: děkuji srdečně.
2: Toto na.
3: Má usta, zase vy?
2: Zase vy.
3: Pane tajemníku, prosím vás, řekněte mi, co je tohle za chlapa?
2: Ne, neříkejte mu to, ať hádá.
3: Pane?
1: Dovolte, pane Rado, to je přece váš chráněnec z nemocnice svatého Jakuba.
3: Cože, z nemocnice svatého?
1: To je on.
3: Vy hráčíte být z nemocnice svatého Jakuba?
2: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
3: No to mě ohromně těší, prosím, že poznávám nositele tak slavného jména.
2: Vy víte, jak se jmenuju?
3: Ale strašně již dlouho, že bohužel jsem nevěděl, komu vlastně to jméno patří.
2: Mě, jak živám mě.
3: No to mám velikou radost.
2: A co pak dělá prstiček?
3: Ale to je maličkost. Sám jste říkal, že to rázu docela povrchního, na když to řekne odborník vašeho zrna.
2: No. No, odborník, to se nedá říct, tedy trošičku tomu rozumím, protože člověk sem tam za ta léta něco pochopí.
3: To je roztomilé, člověk za ta léta sem tam něco pochopí.
1: Ale myslím, že nemístná skromnost.
3: Ano, krajně nemístná skromnost, ale teď bohužel musím se odporoučit.
2: Jdete pryč?
3: Ano, musím. Odvážím celušku do Lažan, do naší vily, protože ona by se tady chudinka přes sobotu a přes neděli nudila.
2: No,
3: já jedu totiž do Plzně.
2: To si dáte
3: plzeňský. No, jen z mírou. Tak bylo mě skutečně velkým potěšením.
2: Abych vám to nezmat.
3: Velkým potěšením, že jsem vás poznal.
2: Potěšení na mě.
3: Kladím se. Nasledanou, pane tajemníku.
2: Pane Rado? To je zajímavý a zvláštní člověk, co? Ze začátku byl na mě jako raz a teď úplný mílius. Taková změna.
0: Pane tajemníku, pan doktor Brunner prosí, aby ten pán laskavě přišel nahoru k prohlídce.
1: Výborně, doprovojte pán.
0: Ano,
3: prosím, laskavě. Hned jsem za vámi.
0: Prašte laskavě, prosím.
1: Ukloním se.
0: Prosím.
4: Pánové, přijde sem kolega Prýma z nemocnice od svatého Jakuba. Kapacita takhle, abyste se některý přebretnul. Pozor.
0: Prašte dál, prašte.
4: Pan kolega. Vítám vás, no tak ještě dál. Tak kde pak máme to revma?
0: Ischias, pane doktore.
4: Aha, ischias, no tak ischias, to se na to musíme podívat. Tak ještě se laskavě obrátit.
2: Aha,
4: tak,
2: mám se stříknout.
4: Ale ne, to zbytečno, pane kolego, jak se postavit rovně hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický, rigorózní případ vleklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego.
2: Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohle to. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu.
4: A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu? Protože zepředu jeví se končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrný, protože tomu brání, abych tak řekl...
2: Puky na kalota.
4: Průběh nervů, pane kolego.
2: To ne. Ne, to je vážně, jak vy máte poznatky. A ty uzávěry... Na vás může být pojišťovna hrda.
4: No, pane kolego, příliš mi lichotíte, to víte člověk za ta léta praxe, jaksi. No, ale zázraky se nedějí.
2: Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to.
4: Pane kolego, takový genius ze mne sotva, kdy
2: bude. Háva, jo.
4: Pane Patočko, vyplníte formulář, pojďte.
1: Tak, spokojen.
2: Jo, prosím vás, co tohle je za doktora?
1: Náš, to je doktor Brunner.
2: To je Brunner.
1: Ano, ano.
2: Je to já znám, Brune!
4: Prosím, pane kolego!
2: Poklona, já jim váš sejra! To je pěknej smraďok! Prosím vás, kde jste tohle doktora vzali?
1: No, to myslím, že je zásla našeho generálního ředitele. Oni jsou totiž nějak zpřízněni, víte, švagr nebo tak nějak.
2: A, tak proto on je tak dobrý.
1: A tedy hlavní věc, že představenstvo je s ním spokojeno.
5: No jo, ale oni tady nejsou pojištěni u vás.
4: Tak napište diagnózu D15.
5: Prosím vás, co to je?
1: D15, to je naše úřední statistická značka, tedy D nemoce čivstva a 15 tuším neuralgie sedacího nervu.
5: A tak, já myslím, že to nějaká ponorka.
4: Tak pane kolego, tak co bychom tak předepsali?
5: No, já bych vás moc prosil o pár kostek píšťanskýho bahna.
4: Ale pane kolego, to přece nestojí za to ani škrtnout pérem, já myslím, že vaše choroba potřebuje takového odborného léčení, řekněme, takový pobyt v lázních, v rádiových lázních, v Rochově.
5: A to byste mi dali hned?
1: No ovšem, co nejdřív, ještě dnes, prostě.
4: No, to je pohled.
6: Půjčte mi, prosím, ten časopis.
5: To je pro pana primáře Marka. Prosím.
7: A děkuji.
6: Dovolíte, prosím, abych si přisedla.
5: Prosím, a vy jste seděla tamhle, ne?
6: Ano, svítí mi tam slunce. Bylo mě řečeno, že račte
5: být. Vy zaměstná, dobře vás informovali.
6: O, jistě, že. O, to je docela pochopitelné. Člověk vašeho zrna je přece vyhledáván. Máte jistě v nemocnici plné ruce práce. Zdravý člověk nikdy nepochopí, jaké má nemocný svízele. Mně příkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom.
5: Strom? A úplně máte pocit stromové takhle co a vítr taky také s váma clouma? A taky brabci na vás, taky se dají na vás brabci? A prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je?
6: Jabloň je to.
5: Tak to máte fajn. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim.
6: Věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer, jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě dloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamhouřím oka, v posteli nemohu vydržet.
5: A proč si nehlednete na kanapě? Třeba máte v posteli tyhle ty...
6: Ale to ne, chtěla jsem se vás jenom zeptat.
5: No.
6: Mohlo by to snad být vážné?
5: No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mým úmyslem. Ale nikdy se nemá žádná věc brát na lehkou váhu. Kolikrát z nepatrnosti se může vyvinout dalekosáhlý následek. Jo, a já už musím jít, vole.
6: No tak to já si to z toho operaci ještě rozmyslím, jako vám srdečně.
5: Já ti dám, babo, otravovat.
4: Tak, výborně. Nechte tady tu lahev, co byste se zbytečně namáhal. Úspornost především. A pana kolega, tak co? Co pak děláš? Co myslíš, kolik tak může vážit takováhle sklenička?
5: Jo, milé kamaráde, asi 30 gramů to má.
4: 30 gramů, výborně, 30 gramů. Tak to máme 30 gramů whisky, je 15 gramů alkoholu. Kolik jsem vypil tak skleniček?
5: Jo, kamaráde, to nevím, kolik vypil?
8: 7, prosím.
5: 7, prosím.
4: 7. 7, výborně, tak 7x, 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Tedy já musím mít nejméně 1000 kalorek v sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme?
5: Pozdě, kamaráde, víš, co se mě o tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, no. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš?
4: Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol.
5: Nýbrž
4: utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje.
5: Vezení, kamaráde, a pěstuješ ti už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění?
4: Jo, proč?
5: Že nemáš ještě propálený kotel a stříženej manometr, víš?
4: No tak zví to není, kamarádičku. Tu máš na napíš.
5: Napíš. No, já to nepiju.
4: Ať je to whisky.
5: Já, ať je to lidský, víš, a já to nesmím.
4: Ale no lidský whisky.
5: Jo?
4: Whisky, napíš.
5: Není to moc silný? Voda z akumulátoru, voda z akumulátoru. Pozehni, nemáš ty tohleto plechový, když to není možný. Pane, já jsem se tě chtěl něco zeptat. No. Jak oni ti vlastně říkají křestním jménem?
4: Osman.
5: Osman?
4: A Osman, zopak jsem nějaký Turek. Osman!
5: A Osman,
2: Jako Schwarzwald, víš?
4: Jawohl.
2: Pozorně, ale řekni mi jednu věc. No. Proč ty vlastně tady máš takhle tu flašku stát, když ti stačí 1000 kalorií?
4: Ty milka, 1000, aby si se zvedl od stolu a šel domů. 1000, než vlezeš do postele, 1000, než usneš a máš po flašce. To je přesně všechno vypočítané.
2: No to ty vlastně ani tak moc nepiješ, když na tebe nepospíchá.
4: Ale jo, jde to. Já ti naliju.
2: Já jsem příjemně vytopenej, víš?
4: Tak já sám. Ale koňak. Haló, koňak.
8: Ty si myslíš, že já jsem špatný doktor, když jsem tam piju? Jsi moc dobrý doktor a já ti řeknu, veřejnosti musí být vděčná, když se také zrychtuješ a ještě jdeš operovat, že jo?
4: Výborně. Pozorně, Štouf, je tady takovej hic?
2: Ale není, takový... ale ti přikládáš pořád jak blázen. Já ti řeknu, to je hrozně, já se těším na to, až jednou v tobě bouchnou sas. To bude rána. To mám i komunitní berajčák.
4: Výborně. Mám si ještě nalej?
2: Ale ne. Pozor, já ti řeknu, víš, že to bude hrozný, až ti dostaneš delirium tremens.
4: Jak to? Já, že dostanu delirium?
2: Ještě 10 flašek a máš ho. Pozor, Švajdi, znáš ti tu baladu o delirium tremens?
4: Štofi, nemám pojistit.
2: Tak já ti recitnu. Dále pozor.
4: Buď tak láska.
9: Došera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční celá vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak olověné břímě se vkrádá do duše. Široce rozevřených oči dvojice, jež neklidně září z vyhublých přepaří, kachetických tváří ještě ubožejší nese. A celé v hrozném neklidu se třese, jako když číšník sulc na talíři nese. A široce rozevřených očí dvojice, vybalené jak dvě vodnice. A všech děje se v hrozném tremoru, od dlan nahoru, od paty po zuby, tisící záškovy, jak i pak orace, hlace a obrace. Však zkušený lékař na první ráz by řekl tu, vydat to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví. Garantní představí. V tom slyš. Jak s vychřicím závod měl, ke Karlštejnu jezdecu háněl. A kde si v koutku, ve víru křeči se zachvěl trup. Aj ze všech stran se průvod myši rojí, uprostřed 4 stupy se v 8 stupy bojí. Tak vpravo, vlevo, příč, 2 boje bočně cílí a vpředu jejich vůdce. Myšák bílý a svižným pochodem za melodie skočné těch myší tisíce svou defilírku počne. Když skončen myší voj, zas jiné hnusné stvůry z děrzemských vylézají housenky štíři můry. Otvorní chrobáci, lepkaví slimáci, vyzábílých pakobilek, stíny mátožné a s rukama sepjatýma kudlanky nábožné. A všechna ta zvěř po vyhublém těle vzhůru se šplházoví a kusali na bezvládné tělo se vrhá. Ten ráz, jak pod čarovným proutkem, všechna ta hnusota mizí, když ozvou se tóny od někud jaké zpsisí. Nikde si v tajemnu, jak něžné jsou a luzné. Tam ozve se volání od někud jaké se hrůzné. Ech, tím výstrahou to končí.
10: Ty povaho čunčí.
11: Bál jsi se?
4: Bál.
5: Tak pojď spát.
4: Kamarádičku,
5: no.
4: Prosím tebe, doprovod mě do mého pokoje.
5: Tak pojď, já ti přísahám, já už alkohol pít nebudu.
11: Rádio Jich Cymbálka.
12: Vážení přátelé, v pravidelném cyklu Život mezi námi uvádíme původní rozhlasovou psychologickou hru faktu o dvou dílech. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stal. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. V prvním díle budeme sledovat hlavní aktéry příběhu. Otce Drozdu, matku Drozdovou a dceru Růženu. Ta přichází hned po 3 minutách začátku hry domů, kde přistihne rodiče při večeři. A zde dochází k prvnímu konfliktu. Růžena odmítá všední stravu svých nenasytných rodičů a ze vzdoru jde sledovat do vedlejšího pokoje televizi. Pospubescentní vzdor 27-leté Růženy, dnes 50-leté Květy Holanové, rodiče přisuzují absenci partnera. Rozhodnou se jednat. A jak? To se za malou chvilku

0: Že to je nějaká hůžva tady, nebo co to
1: je? A co je hůžva?
0: Ať to vůbec se nedá kousat tady.
1: Ne, prosím tebe, Tom. Ty tvé zuby jsou hůžva, víš taky? Prosím
0: tě, to brdí jak.
1: To pekla 2,5 hodiny, tak já už nevím, co bys chtěl. Chutná?
2: Dobrý.
1: Chutná?
2: Dobrý.
1: Je to rozsolený?
0: Jo.
1: To jsem se můžu zeptat, ne?
0: No dobrý je to, ti říkám, že to je dobrý, tak to.
1: No tak to nic. Jsem včera četla ve večerní Praze, psali. Prosím tě, nemlaskne. Já nevím, ty tak musíš vždycky mlaskat, když jste, já nevím, co tohle to dělá, se pak tohle se takhle se mlaská.
0: No to tak jim normálně, ne, tak si zaspí uši.
1: No tak já se budu zaspávat uši, když ty mlaskáš asi, no. Ty.
0: Prosím tě, nech mě v klidu najít.
1: O čem jsem tam mluvila? No musíš, tak máš tady párátko, to musíš mít ten prsty puse, prosím tebe. Tady jsou, o čem jsou párátka, jsem to dala před chviličkou na stůl. Jsem četla ve večerní Praze.
0: No.
1: Nechci to náhodou taky nějaký chlap?
0: Já,
1: už měl věk? No, dědek, jako ty skoro.
0: Se mě ptáš, že ty čtu a no. Přijom mě ty brejly nedala vůbec udělat.
1: Je, to musím taky k tomu Hátkovi. Tak si tam nabrnknul nějaký dědek, nějakou holku, víš někde? Snad v Jinonicích, nebo na Vypichu, co já vím. Asi tak 20 let. Úplně jí pomenul hlavochlap, pak jí vzal do bytu. No.
0: A co?
1: No co? No, tam už čekal nějaký další dva s ním smluvený.
0: Jo.
1: No, tak tam je to.
0: Co?
1: No co, takže šmarja, co, tak asi. Tobě taky nic nedojde, prosím tebe. Hm. Tě 27 let naší růženě je a o chlapa nezavadí.
0: Už by tady měla bejt? Zase courá taky, káča. Furt někde cvičí?
1: Buď rád, že cvičí. Víš? Buď rád, že má nějaký ten zájem.
0: No, tam má nějaký zájem teda.
1: Nějaký to koníčk, ty hobby, nebo jak se to jmenuje. Víš?
0: Chtěl vidět její zájmy.
1: Víš, co mi řekla Vondráková vedle? Že ta Pokorná, tam no co, chodila z naší do školy.
0: Jo.
1: Z předějšího baráku, že prej něco dejchá.
0: Co, kdo dejchá?
1: No tam, no Pokorná, že něco dejchá.
0: No tak ať si dělá, co chce, no tak co to je za blbost, přece všichni dejcháme, ne?
1: Ale prosím tebe.
0: To je dost.
1: Tačko, nebuď ses takovej, sotva přijde, už spustíš.
0: Zas jsem to zas moc tak neřek. A k večeři snad může chodit včas, když už o chlapa nezavadí.
3: Co je?
1: Ty už zavadila. Ale na tom cvičení, na tom jodu, viď? Jak máš ty kurzy? Ta ho teda zřídila.
3: Co zas máte? Jsem tady, ne? Recebe,
0: tak snad řekneš aspoň dobrý večer, když přijdeš z toho juda. Hezky tatínkovi dobrý večer a mamince taky.
1: No tak jen se nevofrňuj. Viď? Tatínek má nahoru pravdu. Ještě kdybys tak řekla, mámo, táto, mám pro vás hezké překvapení dneska. Já mám hezkou, solidní známost.
0: To by bylo.
1: No, kde pak? Dá se něco k jídlu?
3: Co?
0: Jaký pak co? No, tak se na ní vykašlí,
1: ale,
0: když nebude.
1: Tak něco musí sníst, ne? Teď je večer.
3: Já nechci.
1: Prosím tě, aspoň to jídlo si dej. Dělala jsem špekový knedle kvůli tobě a... Tak si to dej. Bože, já se s tím dělám a ona...
3: Volal Dušan.
0: Jaký Dušan?
3: No Dušan, volal nebo nevolal?
1: No, Dušan, vlastně ne, taťko, volal někdo nebo že nevolal?
0: Nikdo nevolal.
3: No tak nic, no tak ahoj.
0: Počkej, kam jdeš, pojď sem, jdeš na televizi dozadu nebo kam jdeš?
3: Prostě, hele, takhle jo, hele, počkej, takhle, teď si to musím úplně sesumírovat hlavě a počkej.
0: No, co?
3: Takhle, kdyby volal, jo,
0: no,
3: tak... A nebo ne, ať tračitá nevolá.
1: No tak počkej, tak ať volá nebo nevolá, já se s tebe zjančím.
0: Prosím
1: teda,
0: tě, no tak má volat nebo nemám, tak mám to zvednout, nebo to nemám zvednout.
1: Taťko,
0: tak
1: nic
0: mám,
1: nezvedej.
0: Co mám teda vlastně dělat? Pro boha, s tebou jsou vždycky vzkazy. Až bude volat, tak ať nevolá,
1: no.
0: Už jsem z toho magor, no.
3: Já mám taky jeho telefon.
1: No vidíš, no my telefon nemáme.
0: A co povídáš, že nemáme telefon?
1: No nemáme telefon.
0: No jo, to by tady musel být.
1: No jistě.
0: No není.
2: No?
0: Mámo, no není někde, ty máš pravdu.
1: No?
0: Vždyť já zapomněl, teď nám ho teprve zavedou.
1: No ty mi řekni jednu věc, jako máma s dcerou, teďka bych si ráda s tebou moc ráda, víš.
3: Hele, já jsem ti chtěla...
0: Co je?
1: Růžo, žádný. Ach jo, hezky, pojď sem.
0: Pojď sem.
1: No pojď sem.
0: No pojď sem. Matka ti něco chce.
1: Já se tě chci, Růžo, zeptat na jednu moc důležitou věc. Táta taky, vy tati.
0: Sedni si.
1: No tak si sedni.
3: Tyž sedím.
1: Jednou tady sedíme tak vždycky pohromadě, no. Jsme se sešli večer. No, ty máš teda toho Dušana, jak říkáš, to je jenom taky jako takový pofirérní známost, ale...
3: A prosím tě,
1: podívej, nech toho. Ale jak nech toho, podívej, vedle Hanka Ferrercová.
3: No co, co mi po ní, ty už zase šílíš.
1: Ale ne, já ti dám zešílim, já se dívám, já mám oči všude, Hanka už má 3.
0: Co, známosti?
1: Ale prosím tebe, co, 3 děti už má.
3: No a co?
1: No.
0: Takhle, počkej, teď ti to povím já, Růžo. Víš, Růžo, když jsi byla malinká, tak jsi vždycky ses tak hezky mazlila, víš?
1: Jako by to bylo včera.
0: No, no to, ne, no to není včera, to nebylo včera.
1: No, já to říkám, jsi, taky
0: no, tak, no, tak. Říkala jsi, táto,
1: říkej mi, Pako.
0: No, jo, jo, to jsme si hráli a já jsem tě vždycky vzal. Ty jsi křičela, tyž krábeš, jako teda o dvou sůžo, já jsem dost. Samozřejmě, že bych ji neškrábil.
1: No, když jsi táta, tak aby táta škrábal dceru, ježišmarja.
3: Ja, hele.
1: Co je?
0: Co je?
3: V televizi půjde Falko.
1: Co?
3: Ale prosím co? Tebe.
0: Kam půjde? Mě zajímá, když jde jednou za týden Vlachovka, jinak mě zajímají branky body, jinak na všecko kašlu.
1: No, to teda je pravda. Já zase mám ráda to teda variete.
0: No,
1: s Jiřinkova, s Bohdalkova, s tím Dvořákem. Ty mají někdy takový for, já se tím, že jim to vůbec projde. Tak to jsou takový, jak říkají o těch Zedníkách nedávno. Jak to bylo? To jsou takový vždycky, to jsou takový seky. No, my tady pro tebe necháváme knedle špekový a ty nejíš, tak si dej.
3: Já nechci fot.
1: Počkej, ty jsi něco jedla? Kde jsi byla?
3: Kde bych byla? Nikde. Proč?
1: Růžko, pojď na mě. Pojď sem. Ty někoho máš.
3: Nechte mě být.
0: No tak to je pokaždý. Nechte mě být.
1: Pořád stejná písnička.
0: To mě bude 50 a bude to stejný. No. Víš proč? No, protože...
3: No. Protože co? A co on je furt sakra ryta? Se furt do mě montuje, já mám svůj život. A chci si ho absolutně zařídit sama.
0: Na mámu nebuď hubatá. Ne. Já nejsem hubatá, tak ty řečičky jsi mohla odpustit.
3: Tatko, nej. Tak co si teda mám odpustit teda? Ani chvilku klidu mi nenecháte. A kdo to má podat poslouchat, ty keci?
0: No to je teda to, vrchol teda.
1: To je hezky.
0: Já ti dám keci teda. Pojď sem.
3: A vždyť ty taky nejsi vševědoucí, ty. Ani nevíš, kde mají v Dčku odevříno.
0: Cože nevím.
1: Co?
3: No kde mají v Dčku odevříno, nevíš?
0: No tak to teda nevím, to je fakt.
3: No vidíš to. Prosím tě, tebe to vůbec nezajímá, tyhle ty věci.
0: No já teda taky do žádného Bčka nebo...
3: Dčka.
1: Ale teď metro má trasu A a C.
0: Ale počkej, to bude něco jiného. Bude nějaká jiný, to bude jiný vrt. Počkej, jak jsi to říkala?
3: No Dčko.
0: No Dčko. No tam já nechodím, kdo by tam taky chodil? Tam chodí nějaký ti narkománi, co pak umřou na těch, na schodech.
1: Jo, jak v tom americkém filmu teďka bylo, viděla jsi to v televizi, ne? Jak si tam dával něco do nosu a pak jak tam, jako pak vzala z těch schodů a ona...
0: Počkej, matko, kde ty jsi to viděla?
1: Co? Ty to šlo na druhém, je to 3 dny, 4 dny, co to šlo, daboval Moravec, toho narkomana.
0: Jo, tenhle ten.
1: No, ten Mulel.
3: A prosím vás, nechte mě bejt vůbec všichni. Mě tohleto, abyste věděli, zajímá. Všecko mě tohleto, všecko zajímá.

0: na ten nádobí.
1: Proč to vyhazuješ, to se dalo ještě sníst.
0: A ty to už je z minulý neděle, tak snad ježišmarja. Podej mi ten hadr, je vedle tam, jak ležíš.
1: Kerej, ty košile.
0: Ale ne, vedle ty tvý košile.
1: No tohle, jak si to vem. Tak.
0: Nevíš, kde je holka?
1: Kde by byla?
0: No ptám se, jestli nevíš, kde je holka.
1: No nevím.
0: Kolik je hodin?
1: Stojí.
0: Tak je natáhni.
1: Asi budou 4.
0: Co teda v práci?
1: Nic.
0: Co kazda?
1: Co já vím.
0: Co snášíte? Co?
1: Prosím tě, kazda.
0: Ten tě vypek. Stříla přes časovejma.
1: No jenom, že pak jsem ho vypek já. No.
0: Zase propálený ubrus. Teď jsem to včera vyměňovala. Nemůžeš trošku dát pozor. Hele, já jsem si říkala, já pořád myslím na tu naši růžku. Víš, dneska jsem četla v Mladém světě.
1: Ty jsi Mladý svět.
0: No tak mi to přišlo pod ruku, tak jsem se na to podívala, takové je tam, jsou tam vtipy na poslední straně, a tak jsem tam četla, je tam taková rubrika, víš, nějaký doktor tam, nebo to byl ve frontě, no teda nevím, to je jedno. Tak jako byl tam nějaký doktor, tam psal, jako co jako dává rady těm mladým, který jako neví, jako nesmělejím těm, víš?
1: Co nesmělejím?
0: No nesmělým mladým jako...
1: Jako nebo doopravdy?
0: Ale no doopravdy, jak... že se dá jako zavolat i tam číslo telefonní, víš? Já jsem si ho opsala, ale ten doktor, ten nám poradí. Jmenuje se Ptáček a já si myslím, že to bude opravdu dobrý člověk.

0: se nezouvá, taťko.
1: Když jste byl tam Miluškou u Motole, tak se tam zouvalo.
0: Tady není nemocnice, Motol je nemocnice, ne? Ale tady je přece jenom poradná. No. Obuj se zás. Máš tam díru na ty punčoše, jak se obuje.
2: Brzdovi.
0: No, to jsme my. Můžeme dál?
1: Můžeme teda dál.
2: Vy už jste čekáte dlouho?
1: Teď jsme dorazili. Máme tady takový problém.
2: Tady má každý problém. Bez problému sem ani nesmíte. Jak se jmenujete?
1: Drozdovi.
2: Drozdovi. No vás jsem zrovna volala.
1: Takže můžeme.
2: Moment.
0: Tak můžeme nebo nemůžeme?
2: Ještě ne.
3: Pane, to jsou tu Drozdovi.
2: Tak už prý ano.
0: Tak běž, tačko.
4: No tak běž.
0: Dobrý den, pane doktore. Já jsem Drozdová.
1: Dobrý den, prosím, pojďte dál.
0: Drozdová.
1: Dobrý den. Drozda. Dobrý den, prosím, posaďte se, máme zde pouze jednu židli, tak doufám, že to vyřešíte tak, že jste manželé, budete se tedy střídat.
0: Tak já se teda sednu první, jestli... Taťko, postojíš chvilku, ne?
1: No jistě.
0: No.
1: Tak prosím, vy jste přišli s kterým problémem?
0: Takhle, my máme dceru Růženu, říkáme ji Růžka. No, a my jsme telefonovali snad, ne?
1: No je to asi 5 dní. Počkejte,
0: ale...
1: jaké máte jednací číslo?
0: No, 1284, jak jste říkali po telefonu, ne?
1: Moment. Aha, aha, čili, už to vidím, jednací číslo, správně, je to tam zanesené.
0: Ano, Drozdová Růžena, problém, partnera Judo. No, je to tam, já vám to čtu přes rameno.
1: Je to tohle? No.
0: Ano, ano, to je ono.
1: Čekáte dlouho?
0: Ale jen chviličku, my jsme přišli, jak jste mě volali. Teď si vzpomeňte, pane doktor, jak vám, já vám přece říkala, že nepřijdeme s prázdnou.
1: Ano, tak to je v pořádku, můžete to předat sestře.
0: Podívejte se, pane doktor, je to takový malý dárkový košiček.
1: Je to maličkost, jo, ale snad potěší teda, pane doktore, že?
0: Já jsme si řekli, že jako...
1: No, tak to nemuselo být. Čili pokud tedy... Pomíňte. Pokud tedy, jak správně chápu, jde o vaši dceru.
0: Dcera Růžka Růžena teda má 27, nezavadí o nějakou solidní známost, má jenom to svý judo a nic jiného ji nezajímá. Ještě tak televize.
1: A Dušan.
0: Ale táto, přeci jsme si řekli, že ten Dušan je jenom nebezpečí.
1: Takhle, aby jsme si rozuměli. Vy jste vodiče. Čili
0: ne má... vodiče, rodiče.
1: Ale vodiče, říkám, že vodiče.
0: No, ale říkal jste no, vodiče.
1: Ale já jsem neříkal vodiče, já jsem říkal Podívejte se na mě.
0: Podle mě ho to říkáte V teda.
1: V jako Vavášek.
0: Tačko, tak co říká? Říká R nebo V?
1: Já se s váma bavit nebudu. Takhle. Máte dceru.
0: Máme dceru. Tak, no. Nespí tady.
1: Čili máte dceru. Nemáte chlapce.
0: Nemáme dceru.
1: No to se nám to teda pěkně lýsuje.
0: A vy ti nerejsujete tam, tak si něco aspoň kreslete, nebo...
1: Dospívá.
2: Už má na 27. To už má po všem, že jo? Hanka Ferencová odvedle už má 3.
1: Spívá.
2: Ale nespívá, teď džuduje.
1: Čili dělá sport.
2: No, už jsem říkala před 15 minut, že dělá sport.
1: Co potom?
2: Co potom? Já už jsem celá umluvená. No nic, no, ona potřebuje nějakou známost, nějakého solidního člověka. Já už bych taky chtěla vnoučata, teď se podívejte, taky už mám leta. Víte, kolik mi je? Pane doktor, víte, kolik mi je? Schválně, kolik byste řekl? Kolik byste řekl? Podívejte se mi do očí. No?
1: Milostivá paní, no? Já si vůbec netoufám.
2: To bych si.
1: No tak si. Si nedovolil.
2: To, tak si tipněte.
1: 53.
2: Ale ty všechno zkazíš taky, musíš to všechno říct hned. No, že na tolik nevypadám,
1: ne? To vůbec není opravdu vidět, milostivá paní, jak se říká. To opravdu není vidět, vidět.
5: Za to zblízka, kdybyste ji viděl.
0: Tady, pane doktore, já takhle nech to. Já o vás četla v Mladém světě a teď už vůbec já nevím, tak co s ní, co s tou holkou, no?
1: S kým?
0: No, to je můj konec, no přece s Růženou.
1: Podívejte se na svoje léta, na mladý svět už mám. Takhle, vaše celá sportuje.
0: No sportuje a nevěnuje se ničemu jinému.
1: A to je dobře, protože má určitého koníčka, zálibu. Čili dalo se říci, že se vybíjí ve sportu. Teď mě poslouchejte. Ona v sobě něco má, nějakou energii, kterou je potřeba vybít. Čili ona ji vybíjí v judu.
0: No tak tohle to vím. Na to jsem se nemusela chodit s dárkovým košem.
1: Takže pojďte vlastně tady.
0: No my chceme sehnat toho partnera na život, toho partnera,
1: čili jestli jsem tomu dobře rozuměl.
2: No.
1: Má sport, ale nemá partnera.
2: No, má sport.
1: Čili, jak říkám, nemá spolu.
2: Ale má sport. No, ale nemá spor s partnerem.
1: Rozumíme si, ta dcera nemá spol.
2: No, ta dcera, no, ta dcera je naše růže, nemá judo a nemá partnera.
1: Ta dcera.
2: No, ta dcera nemá partnera.
1: Ta dcera.
2: A jaká dcera? Dcera?
1: Ujte.
2: Co děláte, pane doktor?
1: Ujte, že ujste.
2: Co?
1: Do dcera. Pěkná dcera.
2: Prosím vás.
1: Jste dobrá lochechule.
2: Já už jsem přece užila, o mě nejde. No, no.
1: Pojď.
2: No, jde pak. Oh. Taťko, nespí tady, on se opřel o stěnu a spí. No, to máte kliku, že spí, on pracuje v Čikáde a te má lopatu, pane, to jsou ruce, podívejte.
1: Nepačte ho.
2: Počkej.
1: Pane, pane doktor. Domluvte mu. Domluvte mu. Kolik je vám let?
2: 53.
1: Já jsem si opravdu myslel, že vám míně.
2: No, a co dcera?
1: To jsou právě ty problémy. Vy hodně pracujete.
2: Tak na druhé se dost to víte. Jde o dceru, ne o mě.
1: To je důležité. Rodiné miluje. Miluje.
2: Ale mě miluje. Myslíte, že mě miluje? Pojďte se na ně.
1: Musíte kdykoliv s ní budete hovořit o partnerství, že všechno nemůžete dělat sama. Musíte hovořit o tom, že skutečně někoho potřebujete.
2: Já říkám pořád.
1: A vy, že potřebujete.
2: Ale co já, ona potřebuje, já musíte, už potřebovala.
1: Musíte jí zdůraznit, že potřebujete životní jistotu. Vy jste rozumnější, máte konec za sebou. Máte lesos za sebou.
2: Konec mám před sebou, co povídáte, pane doktore.
1: Samozřejmě jsem to tak nemyslel, že... Podívejte se, vy musíte toho partnera...
2: Co děláte, prosím vás? Tak, já vás pomůžu. Tačko, zvedni, pane doktore, když on tady už je z toho celý bláznivý. Pojďte, já vás zvednu, pane doktore.
1: To je dobrý, jenom jsem si sedl vedle.
2: No, tak pojďte, no, tak.
1: Čili ještě jednou.
2: No.
1: Vy to partnera musíte najít.
2: Zlatá slova, pane doktor, zlatá slova, to je fakt. Máme to už opravdu do za sebou, teda. No.
5: No, koukám, že jsem si schrupnul, co? Tak co, jak to dopadlo, už půjdem?
2: Počkej, neruš teďka.
1: Čili, je zapotřebí, abyste se postavili v případě vaší dcery, aby si skutečně vybovala takového partnera, kterého vy určíte. Hlavně musí to být partner starší, abyste si s ním rozuměli. Hlavně vy, aby...

To byla první část dvoudílné původní současné psychologické hry Faktu ženich. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stala. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. Na hře spolupracovali Marie Nechtělová, Zdeněk Přecechtěl, Miloš Vynadal, Ivo Schválil, Věra Nesouhlasilová, Standa Musel, Tomáš Fuk a já.

druhého závěrečného dílu, ve kterém pro Růženu vysvítne jiskřička naděje v jejím osamění a v zápětí zase zasne. Takže hezký, silný umělecký zážitek.

0: Píšu už.
1: No jo.
0: No.
1: Tak.
0: No tak, počkej, abychom toto formulovali. Takhle.
1: No.
0: Hledám chlapce.
1: Hledám chlapce.
0: Na neděli?
1: Proč na neděli?
0: No to je taková písnička. Hledám chlapce na neděli, aby mi kamarádky to se rýmuje, záviděli.
1: Myslím ti, jestli se na tohle někdo chytí.
0: No to je. Toč to každou chvilku takovýhle věci.
1: Záviděli.
0: No, jsou to kamarádky, takže
1: Li.
0: Co?
1: Je jako Hrady.
0: Ale jako... Se dopustí, no, protože jsou to ženský horodu, tak je Li s tvrdým. Tak počkej, ještě napíš značku. Spěchá.
1: Spěchá.
0: No, a kazitel to pošle. Vážné známosti, navštěvuje starší... To je porádně, co?
1: Počkej. Hledaný no, starší, tak to není na mladý.
0: No, se na starší. No, to jak ty, taťko, ale trochu.
2: Má prošedivé vlasy. A hnědé oči.
0: No, to je všecko.
2: Popis jeho
0: obličeje. To je z těch filmů všecko. Těch gangsterů.
2: Jakékoliv informace o hledaném podvodníkovi a podnímu Pavrdovi z Českých Budějovic.
1: Hele, já jsem taky z Budějic.
0: No jo, ty seš.
2: Nebo přímo nám...
0: Ty toho naděláš.
2: ...ústředně v Prahu.
1: Jo.
0: Už to vypni. No. Zalep to hezky, tak. Teda, kdyby to vyšlo... Tak já se snad radosti zblázním. Tak, každou chviličku tu musí být. Máš to dobře naštelovány vidličky vlevo. Vlevo,
1: no
0: taťko.
1: No jo, teď já vím, nedělej ze mě blbce.
0: Já jsem tak nervózní. Hlas teda měl příjemný. Příjemný, milý, takovej. No. Už. Či už to je? Kdo půjde otevřít?
1: No, tebě ješ ty.
0: No, tak já půjdu první a ty jako...
1: Já půjdu za tebou.
0: Jo.
1: Hlavně, aby se nelék.
0: No, aby se nelék.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Jdu vám jenom říct, že děláte hrozný, ale opravdu hrozný hluk.
0: Ale paní Sojková, co si to zas na nás vymýšlíte? Já už ani nevím, co si představujete, to máme být jako v Kláštěře, nebo co?
3: Nezlobte se na mne, ale ty rány. Já taky platím činži. A kdo tady má bydlet? Neustále mne iritujete.
0: Ale kdo, co vám to? Teď vám nic nikdo nedělá.
1: Paní Sojková... Už jste tu tenhle týden po druhý, po třetí si mě nepřejte, víte?
3: Prosím vás, co si to dovolujete? Já jsem kandidátka filozofie. A potřebuji klid.
1: Hlejte, mě nezajímá, co potřebujete, ale já vám teda poradím. Sundejte si tu paruku, víte? A skleničku taky z té zdi a neposlouchejte nás a hned budete mít klidu víc, než je vám milí. No. Tak naschle.
0: Ta to chyběla. Zrovna dneska, když máme takovej den.
1: Vykašli se na ní, teď je to baba, ta Stojková.
0: No, to ti řeknu. Myslíš, že někdo přijde na ten inzerát?
1: No já nevím, hlavně si jsme tam napsali dobře to naše nový telefonní číslo.
0: Co to je?
1: No to je ten telefonovej.
0: Počkej.
1: Tak to zvedni.
0: Já si na to pořád nemůžu zvyknout.
1: Vem to.
0: No, tak. Haló? Haló? Já mluvím obráceně. Haló, tady Drozdovi.
4: Drozdovi.
0: No Drozdovi, kdo volá?
4: Tady Tonda.
0: Já žádného neznám, koho chcete?
4: No Karla.
0: Toto je pro tebe. Musíte počkat.
1: Já žádného neznám.
0: Já mu to taky říkala, on chce tebe. No.
1: Haló. Haló, já vás neznám.
4: A nekecej, ty starý pardále, Iák, to jsem Iák, tak jste mi říkali, přezdívka Iák.
1: No to snad není možný. No. Počkej, to seš ty.
4: No je.
1: Počkej, ještě jednou, Iák.
4: Iák, pamatuji.
1: Iák, ty starý parde, odkud voláš, z Budějic?
4: Kde pak z Budějic? Z matičky stově žaté, Praha je zlatá loď, jsem tady v metru.
1: Počkej, takže voláš teda z Prahy?
4: No volám z Prahy, no.
1: Jo, no jo, jasně. No. teda to jsem teda nečekal.
4: No.
1: To ti teda řeknu, že se ozve.
4: To věřím. Iák.
1: Hele, teda, ale to je let, co?
4: No.
1: To bývala sranda, viď, jak žiješ.
4: No tak, všelijak.
1: Jo.
4: Pamatuješ na Maruš?
1: Moje... Pst.
4: Co?
1: Ticho, stará šmíruje.
4: Jo, tak snad, sorry.
1: Snad na Zdenu, no. Ne?
4: To je jako stará, jo, tvoje?
1: No.
4: No, tak na Zdenu.
1: Tak kde seš ty? No.
4: Ty jsem říkal, jsem tady v metru u muzea.
1: Jo, takhle, jako tady, v Praze.
4: No tady v Praze, jo, a je zlatá loď.
1: Jo, no. Hele, tak se stav, až půjdeš okolo.
4: No jo, ale kde to je?
1: A ty máš teda furt stejný fóry. Já se z toho snad zjančím i Aku.
4: No, Iak,
1: no přece kde, no, přece u nás, ne? No, stará teda jako Zdenka, že o něco přijistá, bouchnem si, jo. Iak, teda, s tebou jsem si užil teda ty Iaku.
0: Aťko, co vyvádíš, prosím tebe, s kým to tam mluvíš? Ty, já nevím, ty Jančíš jak blázen pominutej.
1: No jo.
4: Posloucháš mě?
1: No to víš, jo.
4: Já bych o tebe něco potřeboval.
1: Jo. No jasně, doď jsme kámoši, ne? No a co? Jedeš zase na montáži, jo?
4: Co? No co? Tak nějak, no, montáž, tak, no tak nevím, no, montáž, jo, demontáž,
1: jo.
4: No.
1: Jo.
4: Dva demontáž.
1: Jo, jasně. No hele, až budeš mít chvilku, tak se stav, my máme nový telefon, víš? No hele, sedneš na krtka, vystoupíš na míráku, dáš se doprava.
4: Krtka, co je krtka? Já neznám tyto výrazy.
1: Co? No ten krtek.
4: No krtek, ty
1: no,
4: jako...
1: No podzemka, ne?
4: Jo, jako metro. Ne?
1: Metro, no.
4: Mluv zřetelně.
1: No, to se tady říká. Hele, třetí barák vlevo, jo?
4: Jo, já počkej, já si píšu, třetí barák no, vlevo.
1: Dole hospoda.
4: Dole.
1: Nahoře jsem já, jo.
4: Jo. Tak jo.
1: Jo, vlastně, kde je hospoda, tam jsem já, jo. Ale já jsem teď nahoře, jo. No, teda Iaku, teda že zrovna tebe, že takhle ty se ozveš do toho našeho nového telefonu, to jsem
4: ale
1: teda.
4: Ale já musím končit, jo, tak
1: co?
4: Já...
1: Cože?
4: Já končím, já ještě mám, já jo. Se stavím.
1: Jo, jasně, no. Hele, tak zas někdy brnkni, jo, ať to můžem zapít, jo. Iak, bu, Iak.
4: Tak nevystraš.
0: Tatko, kdo to byl?
1: Jseš taky zvědavá, jak Stojko má odvedle.
0: Co, Rosenčan, tak to nemůžeš říct, kdo to byl? Jsi vypadil jsi jak Janek, jak blázen, jako by ti bylo 20.
1: Já to bych neřekl, že se zrovna vozle on.
0: A kdo kryvol?
1: To jsem teda z toho, Jelen.
0: A prosím tebe.
1: Jo, tak aby zvěděla, milá zlatá děvenko,
0: no, tak kdo
1: tu
0: to
1: nám
0: byl?
1: Tehda bylo 20, víš?
0: Ale kdy to byl, Ježíš, tak kdo to byl, tak snad můžeš říct, kdo to byl, ne?
1: Tonda.
0: No Tonda, Tondu je?
1: Iak.
0: Co děláš? Ty jsi pil. Tačko, ty jsi pil.
1: Iak.
0: Prosím tebe, opravdu jsi jak Janek.
1: Aha. No.
0: To bude asi holka. Zase nemá klíče.
1: No jistě, to se v životě nenaučí samostatnosti.
0: No jo.
1: Jo, to by s Iakem.
5: A je, paní Sojková, a co pak nám nesete?
6: Já vás chci jen důrazně upozornit, že takový hluk a nepatřičný rámus...
1: Paní Sojková, hlejte, já jsem vám už jednou řekl, abyste si tu skleničku sundala ze zdi.
6: No to je tedy skandál. Já nevím, ale svoji stížnost budu neustále urgovat. Já vás... upozorňuju, že já jsem promovaná filozofka.
1: Halejte se a ven. Dneska jste tady byla na posledku.

0: 20? No. Kdo to je ten tvůj Tonda, ten iák, nebo co to, jak to říkáš pořád?
1: No iák, no. No. S ní byla vždycky teda stranda. A s ženskýma to uměl bezvadně. On jich měl, třeba si představ, 10 na jednom prstě.
0: No tak.
1: Všude, kam přišel, tak.
0: Tak je to dneska jako na prašném mostě. Ahoj, zapomněla jsem si klíče.
1: No jako obvykle, to ti je podobný.
0: Jedla jsi nebo budeš jíst?
2: Nebudu.
0: Už zase?
2: Držím linii.
0: A ty trdlo, pořád držíš linii a za chvilku budeš jako za kroškudla. Kam zas jdeš?
2: A do pokoje chci jít. No. Co je?
0: Co by bylo, nic?
2: Mám hlad.
1: No. No tak si něco dej, když máš hlad.
0: Ty jsi říkala, že nechceš.
2: Protože jíst nemůžu, no. Ale chci.
0: Tak co chceš? Mám tady od čeliška rajskou. Dáš si teda nebo ne?
2: A tak jo.
0: Tak já ti to ohřeju.
2: A nebo ne?
0: No tak já se zblázním, tak jo nebo ne?
2: Já nevím.
0: Nevím. Tačko, tak řekni něco, nelež porád jenom v těch novinách.
1: Herko, tohle to se nedá poslouchat.
2: Hele, už je po zápase.
1: A po jakým?
2: No v televizi, běžel zápas.
1: A to mě nezajímá, ještě tak fotbal.
2: No jo, ale to šlo na jedničce.
1: Hele, my tady zápasíme s mámou každou chvilku. Hele, no. Běž se dívat, my tu teď musíme něco probrat. Něco tak domluvit, běž.
0: Tak běž, honem.
2: Počkej, to teda nevíš, jestli Dušan teda vyhrál. Teda od vás se fakt člověk nic nedozví, to je šílený.
0: No, slečno.

0: říkáš, že ten tvůj, ten, no, ten iák, nebo jak mu říkáš, byl na ty, na ženský.
1: No, no.
0: No, tak jsem si říkal, jako, on je sám?
1: No to já teďko narychlo takhle nevím.
0: No jo, tak, ale já jsem si myslela, jestli je to solida, tak k tvým věku, tak zkušenosti mít bude, že jo, tak nakonec co, že po světě něco ví? No, pro naši růžku. No co ty na to?
1: Jo, ty myslíš, jako...
0: No, tak no, tobě než něco dojde, tak jíte.
1: No jo, no. Víš teda, mámu, no on teda solida je.
0: Jo.
1: Fešák, no teda, jo, vždycky zachovalej.
0: Je.
1: To ti teda řeknu.
0: To ti řeknu, tobě opravdu, to by byla trefa. Ale nemůžeš mu napsat nebo nějak zavolat po něco?
1: No jo, tak zavolat.
2: Tam jsou ty tři.
1: Tak kde já
2: jsem?
0: Tak ho někde seženeš, ne?
1: Já bych vyrochal jeho telefonní číslo nebo adresu, ale to já nevím.
2: Já jsem absolutně mokrá.
0: To by bylo opravdu báječné. Nůžo, bav se a nech nás. My tady s tátou vedeme takový ty řeči. Aspoň jednou za týden si potřebujeme pokecat v klidu.
1: Teda, jestli je to zas ta Sojková. Růženo, ta televize zve. No jistě, jistě, samozřejmě, je to zas ta Sojková, ta filozofka chromovaná.
3: Iák, iák,
4: iák, iák, tonto!
0: Nechcíč.
4: Ty kamaráde, starej, ty bambitko jedna. Prohodila, ukáž se ty parde, ale... Počkej, počkej, já si ke prohodím, počkej, počkej. Dobrý, dobrý, držíš se. To víš, už to není takový, že jo?
5: Už nejsme, co jsme bývali, ale zahození to není, co? Jak?
0: Já jsem Drozdová.
5: Moje moc mě těší, milost paní. Já o vás slyšel, od vašeho muže.
4: No jo, no jo.
0: Ale neříkejte sami špatné věci, co?
4: No jo.
5: To bych si přece nikdy nedovolil.
0: Tak pojďte dál, nezouvejte se.
5: Zouvat se nebudu.
4: Zouvat, hele, zouvat se nebudeš. Tak, no, no pojď, pojď, pojď. Tak pojď dál, lorde.
6: No, Karel mě tady zná, zazní dechovka a celý svět je náš.
1: Tak se usaď.
6: Děkuji. No. Vitelný fotel.
1: Hele, krásný. Teď mi Iáku řekni, kolik let jsme se neviděli.
6: No.
1: Co? 10.
6: No. Já ti řeknu.
1: 12. Iáku, ty seš teda. To bude takových 12 let, parde. No, s mámou tady bydlíme už 30 let.
6: No jo. Máte to tu velmi pěkné, hezké.
1: Že jo.
0: Taťko, neměli bychom zavolat mladou?
1: Klid, vydrž.
6: Teda, já ti tak rád vidím, ani nevíš jak.
1: A jo.
6: Já ti mám teď takovou zvláštní smůlu.
1: Ty a smůla? No to se snad umláčím teda.
6: Jsem vyřízený.
1: Prosím tě, a zrovna ty?
6: Opuštěný.
1: Prosím tě, jsi si uměl vždycky vybrat. No.
6: Nesprávně, víš, jsem absolutně plonk. Jak si říká, jsem na dní, nemám ani kde spat.
1: A ty jsi tady jako co? Jako Spartou, jo, na montáži.
6: No tak, nepohodl jsem si, no.
1: Doma?
6: Ne, v práci.
1: Mm-hmm. Přespíš u nás a teď popojedeme. Tak,
6: na zdraví.
1: Hele, řekni Iák. To je vždycky taková sranda. Řekni Iák. Iák.
6: Iák.
1: Já se vždycky můžu umlátit.
6: Iák.
1: Jo, to taky, hele. Říkal jsem ti, že máme dceru.
6: Iák.
1: Tak nezdraví.
6: Ahoj.
1: Tak, ukážu ti...
6: Strašně třesou ruce poslední době, ale co to?
1: Hele, ukážu ti taky ložnici. Jo, abys věděl, starý parde, jo?
6: Teda, jestli by ti to mělo dělat potíže,
1: no,
6: tak...
1: Prosím, co si myslíš, kamaráde starýho pistolníka, že bych nechal na ulici?
0: Taťko, taťko, uklid to trošku na tom stole, to víte, nic velkého to není, dělal jsem jen tak rozbiv, to je teďka prý

0: Tohle, to já nevím.
1: Každý máme něco.
0: O, to víš, ale přece jenom. No jo. Ale hele, pamatuješ, jak jsme v Budějovicích říkali pivu pivona? Jo, to byly časy, víš, jo, byla volnost.
1: Jo. Ty tady máš zadní vchod.
0: Co?
1: Co?
0: Cože?
1: Není, já zapomín na to, já se tak pletu, já jsem přepracovaný.
0: Růženo!
1: Tačko, brzdi, už si pil, už si napite, já to poznám, dneska z červená, až to si napite.
0: Ale prosím tě.
1: Jak se vám tady daří kytkám?
2: No tak kytkám se celkem daří, že jsou pořád zelený.
1: A jsou na sever nebo na východ?
2: Cože?
1: Okna.
2: Okna, já nevím. Tačko, co ty myslíš, tačko?
0: Počkej. No, podle prstů se tady nepozná, že? To bychom tady museli mít větrnou, ale...
1: Ruško!
0: Růženo!
1: Teda ulici máte pěkně široko, taková přehledná, hezká.
0: To víš, no, dřív se taky stavělo.
1: A co, jako, a vydá se hodně tady jako ulici, nebo, jako, myslím, příslušníci? Víš, rozumíš, jako jestli, jako...
0: Co?
1: Tady moc nechodí, víš, tak, jako, tak, že by chodili, jako...
0: No, myslíš?
1: No.
0: Lidky, jo?
1: No, jako jestli... Ne, no. Že ne.
0: Tu, tady vlastně potkáš akorát mě a Sojkovou od zhora.
1: I ak.
0: Růženo!
1: No tak, Ruško!
0: Růženo!
1: Tohle to je taková moc hezká čtvrtaková, víte?
3: To je, tak snad nehodí!
1: To jsou královský vinohrady, no?
0: Růženo!
1: To je vidět, že jste z Budějic.
3: Tady už dol.
4: Dobrý den.
0: Tak, Růžo. To je můj nejstarší kamarád.
5: Dobrý den.
0: Budějovický part. Tonda, Tondo, tohle je naše Růža.
4: Dobrý den, no. Já se zase dívat, oni tam upakujou to.
1: Ale prosím tě, máme tu návštěvu jednou za uherský rok, tak to vypni a pojď se bavit s hostem. No.
5: Tak se přece k nám posaďte, slečno, ne?
1: No vidíte to sám, ta naše holka je pořád u ty televize, jako by to měla povinný.
0: No tak se posaď.
5: Ještě mladá, no. A co, že, tak co my si budeme dva cizí lidé povídat? To já taky občas vidím v televizi. Tak různé programy, protože když nám tam něco pustí, tak to stojí za to, že jo, to jsou.
1: No vidíte, a ona si ji pustí pořád musí tu televizi. Růžo, sedni si už.
4: A já budu stát.
0: Ale tak si sedni, už to bylo dost. To tě máme prosit na kolenou, nebo co?
4: Tak dobře, no, jsem sedl.
5: Tak ji nechte stát.
4: On já tady budu sedět.
5: Člověk má mít trochu volnosti.
0: No tak řekni sám, no, Tondo, není to tvrdohlavý trdlo.
5: Ale, Karle, takový jsme byli taky.
1: No tak se stoj klidně, jak chceš, mě to je jedno, jedla si už.
4: A nebudu, já budu sedět.
1: Tak si sedni, no, tak seď.
4: No jedla jsem.
1: No to jsme teda dneska viděli.
4: A co zase je?
0: Ona drží, jak se říká, dneska tu, no, tu linii. Hlavně, že má potom, ale víš, ten úder.
5: Co to? Že má?
0: No, úder.
5: Jo, a co dělá?
0: No.
5: Ona teda takhle, pochlup ona se. Prodává tady v železářství a teda jinak...
1: No tak pochlup se, no, taky něco řekneš.
0: No, řekni.
4: No, prostě, no nic, no, naše to prostě jako zveličujou, no. Prostě dělám judo, no, co má být.
5: Cože?
4: Judo.
1: No, judo dělá.
0: Jako. Judo. Jáku, strž do ní a ona ti ukáže.
5: To teda, no to, teda to je bezvadné, to čumím. To doslova, jak se říká u nás, čumím. Jak se říká teda klobouk z hlavy ven.
1: No. Teda Ruže, tak už si přece sedni, no. No už jsi opravdu trapná.
2: A my se teďka, děti, budeme podívat vedle na chladníka.
0: My půjdeme tak, aby jsme nerušili. A z toho keslu něco máme.
1: Ruže, narovnej se.
0: A sedni si.

0: Alice, vážně neposadíte?
1: Ne, já budu stát.
2: A? O, kukačky.
1: Hmm, a co?
2: Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku,
1: kuku. To jasně ne, že dělaj kuku. Že se nebudu dělat bobu.
0: Nestrašte. No jo. Dobré pití toto. Nechcete ho poštovat?
1: No.

0: co pak bylo v keslu?
1: No celkem nic. Akorát tam byly ty tři komici. Ten Genter, ten Klaus a ten další. No.
0: Já jsem
1: takový blbosti, no.
0: Trpěl klaustrofobii, když jsem... A co to? No jo. Já to viděl dvakrát, když nám to tam pustili a teda klobouk z hlavy dolů teda. Ale vy nepijete. No?
1: Jsem říkal, že nepiju.
0: Ty jde si, ne?
1: Ne, nechci.
0: Tak ne, jo. Nedejte, nedejte, nedejte, nedejte. Hezký okolí je tady. Měl jsem to poblíž práci, tak jsem si řekl, zaskočím ke kamarádovi starému. No, tak.
1: To je nuda.
0: No, ale jinak je to hezký. Co?
1: To já nevím. To je stejně moc nejsem.
0: A když tu jste, tak je to docela pěkné, ne? Ano.
1: Asi jo.
0: Vás nudím? Že? Nudím.
1: To je jedno.
0: Co děláte?
1: Nic, jsem nedělala.
0: To já zase dělám. I ák. I ák.
1: Co?
0: Nic. I ák.
1: Proč to děláte?
0: To kdybych věděl. A všecko říkám i ák.
1: No tak vlastně to je jedno. Takže dělá, co chce.
0: Jste dobrá holka. No, já to vidím, že si budeme muset opravdu potýkat. A na tykačku se naleje čiška. Tak, tady moje.
1: Ale ne. Tady,
0: ale jo, jaké ne. Jo.
1: Ne, ale pak měla problémy.
0: Ale jaké problémy? Iák. Tak pro jednou, prosím. Tak, no, na ex, no tak šupika.
1: Ne, já s náma iákovat nebudu.
0: Ale no, tak já jsem řekl iák, no.
1: Nebo ty si fakt ne, no, ty si nechci, no.
0: Ale nechci. To říká nejdřív každá. Nechci, to jsem slyšel kolikrát, než... No, tak, šup.
1: Ale to je opravdu, nechte mě na pokoji.
0: Já jsem Tonda jako prostečný a vy...
1: Já vám to říkat nebudu prostě.
0: Vy jste?
1: Jste mi odporný, fakt, nechte toho.
0: Jsem ti odporný?
1: Jasně jste.
0: No tak, přestaň s těma drolotama, napise.
1: Hejte, ne, já nebudu. Já jsem říkal prostě, že nebudu.
0: Co si to vůbec, co si o sobě myslíš, jaká si nějaká vystřední, či co?
1: Hejte, já vám říkám, nechte toho.
0: Ale hele, pusu.
1: Bacha na mě.
0: Ale hodný střiče chce pusu.
1: Majzla na mě, vám říkám.
0: Ale no tak. No.
1: Ale frajere.
0: No. Tak hezky, pusu.
1: Dejte ty pracky pryč.
0: Ale, no tak.
1: A sahy?
0: Hele, jaký sah, já si rád sahnu, ale já zase slušně. Já, co to, nechci drahoty.
1: A sahy u Kikoši a Katabeke.
2: Slyšíš?
3: Co?
1: Tadle v pokoji.
2: No jo.
3: Jo. Tam se něco odehrává.
2: Je tam rušno.
3: Já jsem ti říkal, on byl vždycky frajer.
2: No, to jo, teda.
1: Jaký má pohled pohrančivý a to tetování je...
4: No jo, vážení diváci, věnujte prosím pozornost
3: tak někdo.
1: Počkej.
4: Federální kriminální
1: věc. Zase, no. Zas po někom pátrajte, den co den se pátra.
3: Dej mi ještě ty krekry.
1: Tady máš, jes.
4: ...letem Antonínu Vardovi z Českých Budějovic.
1: Tačko!
4: Zvanému také IAK.
1: No, IAK!
3: Počkej.
4: Dojem. A často ke svým podvodům...
1: To je ten tvůj IAK!
4: ...věcích občanů, zejména starších osamělých žen.
1: Slyšíš to? Co budeme dělat?
3: Vysoký, no jo, to je on.
1: No, telefon je vedle. Ušetivěle vlasy, ježišmarja, teď ona je tam s ním. Ta naše holčička malá je tam s ním.
3: Tak co já vím, co mám dělat? Teď co musíme udělat teda?
4: Nebo přímo nám federální kriminální ústředně v Praze.
3: Vidíš to, starý kamarád, a takhle to dopadlo.
1: No, to jsou ty tvoje známosti, to je ten tvůj IAK. Teď tam radši židli a jdeme, pojď honem, jdeme. Pomoc! Co je?
3: Pomoc!
1: Co řvete?
3: Kde je?
1: Kdo?
3: No, ten IAK, co jsme ho viděli teď v televizi.
1: To je muzika. Ten tvůj podařený kámoš, jo? Leží tamhle, pod radiátorem.
2: Jo!
1: Dneska mi to vyšlo. Pěkně.

0: Dobrý večer.
1: Je, dobrý večer. No to jsou k nám hosti, pan doktor Ptáček, tačko.
0: Dobrý večer.
1: No tedy, to je návštěva.
0: Víte, když jste odešli, tak jsem si vzpomněl, že máme měsíc duben.
1: Ale duben, prosím vás, pane doktor, u nás je všecko v pořádku. Ale opatro, víš, by paní Sojková, ta je filozofka, ta si s vámi bude rozumět.
0: Tak prosím, ta u nás není zanesená.
1: Ale zanesená, ta vás bude moc potřebovat. My bychom teďka spíš pevnej pro vás a pak veřejnou bezpečnost.
0: Že plavuje v páteřském stavu, čili jestliže dochází
2: paní Sojková, doktorka Opatrovej.

0: Protože se jednalo o hru s mimořádnou celospolečenskou tematikou, uspořádali jsme na závěr krátkou improvizovanou besedu. Pozvali jsme si sem do studia ženu, které se tento příběh opravdu před 23 lety stal. A herce a jednoho z autorů scénáře Oldřicha Kaisera.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já bych první poprosila Květu Holanovou, ale vy vlastně už se asi dneska jmenujete úplně jinak. Ne, pořád Holanová. No dobře, já bych se zeptala ještě jeden dotaz. Už se vám podařilo po těch letech prorazit ten kruh osamění? Ne. Dobře, tak já bych se zeptala tady o Oldřicha Kaisera, autora a herce. Co vás na příběhu zvlášť zaujalo?
1: Mě jako autora a vlastně i interpreta zaujala neprorazitelnost kruhu osamění zde přítomné Květy Holanové.
0: Děkuji vám. Děkuji. A co chystáte dál pro naše posluchače?
1: V současné době píšu hru, ve které se vynasnažím a opravdu chci ten kruh osamění vyřešit. Vidíte, bude to opět hra faktu.
0: A co vy na to, Květo? Oldřichu, ale to už by fakt nebyla hra.
1: Květo.
0: O to.
1: To je fakt.
0: A tak nám šťastně skončil příběh Květy Holanové a Oldřicha Kaisera s názvem Ženich.

Slyšeli jste původní rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Kajse a Jiří Lábus. Osoby a jejich představitelé. Matka Jiří Lábus, otec Oldřich Kajser, Růžena jejich dcera Oldřich Kajser, Sojková sousedka Oldřich Kajser, Vavrda zvaný Iák Jiří Lábus, lékař-psycholog Oldřich Kajser. Dále hráli Jiří Lábus a Oldřich Kajser. Zvukové efekty Jiří Lábus, Ladislav Beneš a Oldřich Kajser. Hudba Jiří Nepomucký a Vladimír Zahradníček. Záznam a střih Marie Kantorová-Votavová. Zvuk Jiří Emil Silovský. Dramaturg Jan Čech. Režisér Ivan Holiček. Pravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

Až se jednou ztratíš, všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýcháš.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Kyjov zpřísnil dohled nad přetíženými kamiony na dálnici D55. Moderní systém zabudovaný přímo na vozovce váží nákladní auta za plné jízdy a od listopadu loňského roku už odhalil 240 přestupků. Úředníci tak řeší zhruba 60 případů měsíčně, přičemž mezi provinilci jsou i zahraniční dopravci, nejčastěji z Polska.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky, plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravě pokračuje výstavba městských bytů. V Brně za poslední 4 roky vzniklo 114 nových obecních bytů a další stovky jsou v přípravě. Nové projekty připravuje i Břeclav. Ta začala stavět 28 sociálních bytů v lokalitě U Splavu, konkrétně za 61 milionů korun. Nové bydlení bude určené mladým rodinám, seniorům i lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Cestující v břeclavské městské hromadné dopravě se už několik měsíců potýkají s výpadky odbavovacích zařízení pro bezhotovostní platby. Město proto znovu vyzvalo společnost Cordis Jihomoravského kraje, aby situaci neodkladně řešila. Břeclav kvůli přetrvávajícím problémům urgovala Cordis už po čtvrté. Podle posledních informací by se měla situace zlepšit po zavedení nového systému čteče, které odstartovalo na začátku července.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Ve Bzenci začnou 1. srpna práce na dvou nových okružních křižovatkách na náměstí Svobody a u společnosti Desta. Součástí projektu bude také nový přechod pro chodce u Peny a úprava přechodu u kasáren. Doprava zůstane zachována, provoz ale budou po dobu prací řídit semafory.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Kyjov zpřísnil dohled nad přetíženými kamiony na dálnici D55. Moderní systém zabudovaný přímo na vozovce váží nákladní auta za plné jízdy a od listopadu loňského roku už odhalil 240 přestupků. Úředníci tak řeší zhruba 60 případů měsíčně, přičemž mezi provinilci jsou i zahraniční dopravci, nejčastěji z Polska.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravě pokračuje výstavba městských bytů. V Brně za poslední 4 roky vzniklo 114 nových obecních bytů a další stovky jsou v přípravě. Nové projekty připravuje i Břeclav. Ta začala stavět 28 sociálních bytů v lokalitě U Splavu, konkrétně za 61 milionů korun. Nové bydlení bude určené mladým rodinám, seniorům i lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Cestující v břeclavské městské hromadné dopravě se už několik měsíců potýkají s výpadky odbavovacích zařízení pro bezhotovostní platby. Město proto znovu vyzvalo společnost Cordis Jihomoravského kraje, aby situaci neodkladně řešila. Břeclav kvůli přetrvávajícím problémům urgovala Cordis už po čtvrté. Podle posledních informací by se měla situace zlepšit po zavedení nového systému čteček, které odstartovalo na začátku července.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje. Nejvyšší denní teplota dosáhne na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Přípravu obchvatu Břeclavy zkomplikovalo 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je to špatná zpráva. Přípravy projektu ale pokračují tak, aby se sestavbou mohlo začít ještě letos. O odvoláních nyní rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy polojasno, odpoledne může být až oblačno. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Denní teplota 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Od pondělí 13. července začne v Uherskohradišťské nemocnici rekonstrukce hlavního vjezdu do areálu. Práce potrvají do konce letních prázdnin a po tuto dobu bude hlavní vjezd uzavřen. Řidiči se do nemocnice dostanou po vyznačené objízdné trase, přičemž na kruhovém objezdu bude nově potřeba odbočit prvním výjezdem. Výjezd z areálu povede dočasně přes nákladní bránu a provoz uvnitř nemocnice bude jednosměrný.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy polojasno, odpoledne může být až oblačno. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Denní teplota 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Příspěvkovou organizaci Tereza, která spravuje Břeclavská sportoviště, vede od 1. července nový ředitel Petr Lichtnegr. Ve výběrovém řízení uspěl díky své koncepci dalšího rozvoje. Chce, aby sportoviště sloužila nejen ke sportu, ale také jako místo setkávání lidí a více využila i polohu Břeclavy u hranice Slovenskem a Rakouskem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů, zítra na jihu Moravy polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat, denní teplota 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: V Uherském Hradišti začala oprava silnice na ulici Sokolovská, která potrvá do 15. července. Regionální i městské autobusy jezdí po objízdných trasách a mění se obsluha zastávek Studentské náměstí na Rybníku i Hřbitova v Mařaticích. Některé spoje linek 301, 302, 305 zastávky vynechají, část spojů je zkrácena nebo úplně zrušena.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů, zítra na jihu Moravy polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat, denní teplota 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Přípravu obchvatu Břeclavy zkomplikovalo 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je to špatná zpráva. Přípravy projektu ale pokračují tak, aby se sestavbou mohlo začít ještě letos. O odvoláních nyní rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů, zítra na jihu Moravy polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat, denní teplota 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Od pondělí 13. července začne v Uherskohradišťské nemocnici rekonstrukce hlavního vjezdu do areálu. Práce potrvají do konce letních prázdnin a po tuto dobu bude hlavní vjezd uzavřen. Řidiči se do nemocnice dostanou po vyznačené objízdné trase, přičemž na kruhovém objezdu bude nově potřeba odbočit prvním výjezdem. Výjezd z areálu povede dočasně přes nákladní bránu a provoz uvnitř nemocnice bude jednosměrný.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů, zítra na jihu Moravy polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat, denní teplota 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Kyjovsko 91,8 FM.
1: Gajdošku, gajdošku, naduj.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, jak kde se ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku. I zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
2: Sú nepřítel smutnosti, sú rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

0: nejmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty nejmilejší zas.
2: A ty moja nejmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jich Cymbálka.

nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Moc řečí se vede, vychvalování, nabízání, malební humel. Tetky, strýci, šoaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na ringu. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka z jednosladku píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikej rychle tureckého medu. Za grajcar a po grajcare. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovensku jsou známe svou živostu a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a i zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinese. Jurka Plevůj byl pakléř a pagáž, jaké nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na tom by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal nejméně 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase prodal holubky, řekl jim na zhledanou, a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho povízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, to, že půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 grajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekář mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opíci na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, henkaj jsou teďka s ohárkama. Pojďme. Stejnak mám potom víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstupli škopek s velikým řečnováním. Třetí, dajte mě oharek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl oharek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Třetí, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa ten oharka nají, vody sa přitem napije a ještě si přitem aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že se napije tej kyselej vody, a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z oca zakyzelá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za bruch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučala, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a oharková voda z neho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek z Jožku čapieli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová prútr zmračen. Ohárková tetka sa ale nedali jenom tak lehko poškvrniť. Vzali travnicu a šúz Jurku trháčama po ušách, jenom zapíšťal. Ale naježil sa jak morák a drc tetku. Hnedka i přeleděli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního súdu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. Pán súdci přešli protokol, prohlédli si Jurku aj tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že je švaj zachovali,
ale s divokou krví už týden vězení podmínečně a Salátová sa odkazujú na pořad práva civilního k úhrade lékařského ošetření. Teďka sa vymlúvali, že jim ten ohárek musela nejaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nejakou zlatku. Ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcajů.

0: Pane Holzmane, jsem strašně rád, že jste přijal pozvání do Šance.
1: Ano.
0: No. Ovšem, já vám musím říct jenom, ty, když jste přišel, tak na mě trošku padla hrůza.
1: No.
0: No, já nevím, jak to říct, aby to znělo nezbořilo.
1: No, řekněte to jenom normálně.
0: Víte, kdyby se vám moc hodně ten svůj výstup jako neroz...
1: Já budu pár vteřin, já tady žádný výstup nemám.
0: Jo, stručně jenom.
1: Jenom stručně pár vteřin.
0: Já jsem říkal, že se to nerozpadlo.
1: Ne, abych tady nežvanil nějaký zbytečnosti, to ne.
0: Tak jsem to nemyslel, ne. Aby jsi bylo ještě na ostatní účinkující, jo. Můžu se spolehnout?
1: No ne, samozřejmě, nebudu tady žvanit tak vole, nebudu tady. Tak to je to, řekl ten
0: pes. Pane Holzman.
1: Vážení přátelé, teda na všeobecné přání zde pana Dvořáka bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka, dobře. Já jsem měl doma takové akvárium a... Ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy, ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj a v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysly. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a takhle veliký. No a v tom, přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, 4 stěny to mělo, takový 2 delší a 2 kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět. Že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, aby kolem toho zbytečně nemám. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a, no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že jo, se jak říká zlatá rybička. To bylo dublé nějaký, nebo co to se říká, zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýmž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo, tak tam byl asi, no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedný šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice Máchova 44. Děkuji vám, nashledanou.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
3: No co je? Co čumíš do prdele, tak vidíš, že závora je nahoře, tak jed, ne?
4: Pasívej, do prdele, ty nechceš papíry.
3: Když si vem papíry na palici, pojď tady smrdíš ty. Jed.
5: To je den teda.
3: Vrátnice. Ahoj, Pavlíku, nazdar. Cože? No, už jsem to sněl, to víš, domácí zdrava, to je domácí zdrava, no. No, měl jsem i punčák ve víčku, všecko. Čeho? Dobrý, v pohodě. Co? Ale prosím tě, když já sloužil ve vrátnici, to ty jsi ještě tahal kačera za sebou, ty. Čeho? Ředitel? Ne, ještě nešel. Ostré, jo? Kabát? Ne, tak to nešel určitě. Neboj se, když tě vyhodí, tak já to vemu za tebe. Dobrý, kdyby něco, tak nic. Jo? Cože? Počkej, zas nějaký blbeček. Jeď do prdele, nevidíš, že telefonuju. Ten snad jezdí na houna, to není možný. Dobrý, hele, tak jo. A kdybychom se zítra neviděli, tak se nic neděje, jo? Dobrý, tak jo. Ahoj. Je, to prdele, hele. Krásnej tygr. Vrátni se. Vždyť jsi mi teď volal. Co se ztratilo? Koberec? Doma? Jo, ne, tady. Komu ho vzali, prosím tě? Náměstkoj? Prosím tě, za každým odvezma černý šerif a tady ukradnou náměstkoj koberec. Kolik? 12 na 6 metrů, jo. Hele, já ho vypátrám, neboj. Mě za války neproklouzlaní menderovci. Tak jo, měj se, ahoj.
0: Naschle, mějte se hezky.
3: Počkej, mějte se hezky, to se budu mít mě hezky, to jo, ale... Píchat bude kdo? No,
0: když se tak na vás dívám, tak vy už určitě ne.
3: Srandičky. Počkej, tak píchačku máš, ne?
0: Píchačku?
3: No.
0: Já?
3: No, ty.
0: Kterou myslíte? Ta jedna je s náměstkem v Lipsku.
3: Ty si nedáš pokoj. Dej mi nějaký průkaz totožnosti.
0: Průkaz totožnosti?
3: Občanku nebo služební průkaz.
0: Jaký žijete době, to po mě nikdo nechtěl, já jdu.
3: No, po vás nikdo nechtěl, časy jsou jiné. Se tady zasáhla pravá stráž, zase stará. No. Ukaž kufr.
0: Kufr?
3: No.
0: To je ale můj kufr.
3: Jo, a co, mě to je úplně úplně u toho, jo.
0: Se klidně podívejte.
3: Tady se ztratil kufr.
0: My nemáme co skrývat. Teda
3: kufr. Koberec, 12 na 6 metrů.
0: Tak to je vám asi jasný, že se to do toho kufru nevejde,
3: no to
0: ne?
3: Mi jasný není, to by do něj nekoukal asi, že jo? Co to je?
0: To je můj koženkový diář, co mi vraťte?
3: To je krokodýl, to je zakázaný. Co je to za papíry? Co to je?
0: Jsou materiály připravený na valnou hromadu, to mi nemůžete
3: ptát. Ty budou na hromadě, ne na valný, ale na jedný hromadě, všechno.
0: Na tom závisí budoucnost podniku, to...
3: No tak ta bude hodně ponurá teda, kamaráde. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?
0: To je dárek pro švagra k narozeninám, urák a domácí tady, pálenka.
3: Tady bez povolení nesmí nikdo nic vynést. No nikdo
0: co,
3: nic.
0: Co dám švagrovi?
3: To je třeba šutrákem do držky, to mě je jedno.
0: Kde se?
3: Meno.
0: Čí jméno?
3: Meno.
0: Zpíval, inženýr zpíval, těší mě.
3: No, to mi je jedno, co děláš ve svý době pracovní. Mě třeba hulákat, zpívat, to mi je jedno.
0: Podívejte se, až se to vysvětlí, tak se mi ještě rád omluvíte.
3: Jo, no, to, ono to bude v obráceně, Milánku. Já se tě rovnou zeptám teda, jo?
0: No to se zeptejte, to jsem zvědavý na co.
3: Kde je ten koberec? Dělej, kápni božku, kde je ten koberec?
0: Jaký koberec?
3: Nevíš, jo?
0: Jaký koberec, myslíte? Já nemám zapotřebí brát někomu koberce.
3: Hele, ty ještě zaspíváš. Takže nic.
0: To se vysvětlí, opravdu.
3: To se vysvětlí, samozřejmě. Samozřejmě, jestli to vysvětlí. Kde je ten koberec?
0: Jaký koberec?
3: Já se ptám naposledy, kde je ten koberec?
0: Já žádný koberec.
3: Jdeme.
0: Kam jdeme?
3: Tadyhle se podíváme.
0: Já žádný koberec nemám, já nevím.
3: Jistě, tadyhle.
0: Jaký váš koberec?
3: Já zajatce neberu. Tak znova. Kde je ten koberec?
5: Oh!
3: Kde je?
5: Oh! Koberec!
3: Jaký koberec?
5: Jméno!
3: Oh! Jméno!
5: Oh! Zpíval!
3: Jméno!
5: Inženýr zpíval!
3: Jméno!
5: Dobře, Horák!
3: Horák!
5: Profesor Horák!
3: Do prdele. Ano. Nazdar, Pavlíku. Ředitel není. Já jsem chyt toho zloděje, ten mi hnul zlučí. Přeče, já ti snad mám infarkt. Co? Ne, toho nenajdu, já jsem ho zabalil do toho koberce, já jsem ho teď našel za vrátnicí. Hele, tak jo, měj se. Kdyby něco, tak nic. Ahoj, ahoj.

čteníčko. Začíná osmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak Ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.

po 100 rokách v knihovně. V pátek dopoledne mi volala mama do roboty, že má byť o víkendu hnusně. Tuž asi nikde nepojedem. Tuž moment, kaj by sme jezdili? Však enem slibovala oběd, no ní? Aha, už to z ní leze jak z chlupaté deky. Oběd enem za zasluhy. Pokračování galeji na zahradě. V duchu jsem poděkoval Zakopčaníkovi za počasí a smutně jsem dodal, že to se nedá nic robiť, bo jak bude let jak z konve, tuž to by sme tého na zahradě moc neporobili. V duchu už jsem si plánoval klidnou sobotu a nedělu. Ještě než máma zavěsila, připomněl se mi ten oběd, ale dlouhé ticho ve sluchadle mi potvrdilo, že oběd byl pevně svazaný z robotu. Nakonec ale v mamě zvítězila láska k svojemu děcku a neochotně zavrčela, že jasné, že mě čekají. S nudlama s makem. Do říti. Odpoledne cestu z roboty jsem si pojčal jakési dividička. A přitom mě napadlo, že enem čumím na bednu a dlouho jsem nebyl v knihovni. Však nejsem žádný kulturní barbar. Čítať umím. Akurát mám problémy s vracaním knížek. Boty jejich lhuty letia jak bruslař z Bludovičaka. Kaj mám asi průkaz? Naposled jsem tam byl tak 2 měsíce zpátky. No možná ještě pozdější. Večer jsem mrknul na tu spuchlu blondsku, co si píše ten deník, ale ten první díl, jak tam jezdila po té štangli, byl lepší. Před spaním jsem ještě pro jistotu mrknul na předpověď a šel chrnět klidný. V 7 ráno mě zbudila mama, že se nikde nejede. Kurní šopa, tuž jasné, že se nejede, jak venku leje, jak z prasklého strupa. Chtěl jsem ještě zalomit, ale už to nešlo. Celý týden, jak stávám na šichtu, si vždycky pravím, že bych si ještě chvíli přispal a sem tam aj zaspím. Ale jak můžu, tak nemůžu. Chvíli jsem se převaloval, jak splůva v hubě, a nakonec jsem stanul. Požral jsem a v 9 jsem se přistihnul, jak sedím u druhého Turka, čumím z okna jak zhypnotizovaná želva a přemýšlám, co robiť. Tuž zkusím tu knihovnu. Na průkaz jsem se vysral, bo ten jsem neměl šancu najít. Chvíli jsem hledal dešník, bo jsem nechtěl přilézt zmoklý jak slepica, a vyrazil jsem. Ani jsem nedošel k zastávce a už jsem měl v butách vody, jak kanoista, co neumí robit s laminatem. Asi si budu muset koupit nové. Před 10 jsem stepoval u sikoraku a hledal vchod do knihovny. Tuž co je? Však nejsem vůl? No ní? Že by ju mezi tím, co jsem tam ten půl rok nebyl, zrušili? Jak pravil můj oblíbenec Ladík Čech. Jak nevíš, zoptej se přítela na telefoně. Vytočil jsem Laďu novinářa, a to doslova, bo ten pajtaš ještě spal. Po paru nespisovných větách mě poslal do haja. Tuž vlastně na luku, na černu luku. Kdo kdy viděl na černé luce knihovnu? Vypadá to, že jsem tam nebyl déle jak půl roku. Tu jsem se vypravil hledat knihovnu na černou luku. Jak jsem byl u té lavky, co vede na Slezský hrad, zaváhal jsem, bo civilizace ubývalo. Znova jsem vytočil Ladíka. Hňup. Piskoval jak mama. Měl hned řeknuť, že je to vedle bývalé lesanky. Za chvíli jsem tam byl. Posrandoval jsem z knihovnicu, že bych rád jakési knížky. Jak začala zkumať, jestli jsem tam přihlašený, znejistěl jsem, bo jsem nevěděl, jestli jsem ty minulé pokuty zaplatil. Tu jsem radši řeknul, že jsem tam chodil kdysi, ještě jako malý harant. Mrkla do občanky, zapsala si paru capin a propustila mě si vybrat. Tu jsem to tam prošel a omrknul a zjistil, že skifiny jsou za příplatek. Na chvíli jsem lapnul i k tým komputerům, co tam mají. Ale jak jsem ani na třetí pokus nenašel nic zajímavého, nenápadně jsem se zdvihnul a robil, že jsem enem spočíval. Potem jsem u jedné police spozoroval takou pěknou robku. Přišel jsem skoro až k ní, ležerně lapnul do jedné ruky nejbližší bichlu, ať vidí, jaký jsem sportovec,
a začnul jsem listovat. Za chvíli si mě všimla, já jsem se na ňu lehce usměl, však to znáte. Naraz k ní přišel taky pajtaž kvadru a šlajvce a odtahnul ju pryč. V pravý čas, bo už mě brala do pazury křeč. Dal jsem knížku zpátky do regala a vybíral další. Myslím Robky. Ale krom 50 leté babky z Hulku už tam žádná nebyla a knihovnica vypadala nepřístupně. Tu jsem se na to vysral. Nevadí, třeba příště. Nakonec jsem si půjčal Tomáša Klanciho, bo jsem si vzpomněl, že o ním mluvil ten můj sečtělý kamoš Franta z roboty a Štefana Kinga, bo jsem od něho viděl už hafo filmu a nečítal ani jednu knížku. Jak jsem byl malý smrad, horory jsem měl místo čítanky. U videa knížek mě překvapili, bo mi další bychlo baba vydala průkazku enem s mojím jménem a čarovým kodem. Nikde žádné kolonky na datumy a knížky. Kudes jak budu vědět, co jsem si pojčal, jak to není nikde napsané. Naštěstí mi vyjela papír z komputera, kaj to bylo přesně podle abecedy a jízda tu mama, dokdy to třeba vrátit. Musím si to doma založit na viditelné místo. Nechtělo se mi jíst na oběd ven, tu jsem si v Delvitě koupil kilo hrancli. Doma jsem to narval do friťáka a pouvažoval, či si dať další DVD anebo knížku. Vyhrala stříbrná placka, bo u tého můžu jesť a navíc mám úctu ku knížkám a s masnými pazurami by to dopadlo zle. Film stal za guvno. Jakýsi Shocking Hazard, sami zombici, Dada, co zpívá Harantum ty přihluplé songy, tam balila jednoho do pali šutrem a potom mu brokovnicu zrobila plastickou operaci u ksichtu. Vypnul jsem to, dožral hransle a vytáhl tého Kinga. Osvícení. Čítal jsem celé odpoledně. Tak jsem se do toho zažral, že jsem si ani nevšimnul, že už se venku setmělo. Jak už jsem nemohl vydržet scani, mrknul jsem do temné přecíně a v duchu jsem si nadal, že jsem jak malý cip. Ale fakt tam byla tma a vypínač tak daleko. A i bych se vsadil, že se tam cosi pohlo. Chvíli jsem čekal, jestli se samo nerozsvítí, anebo se mi přestane chceť, nebo cosi vyskočí a rafne mě do dupy. Ale nic. Kura asi mi šibe. A nebo ta tatarka byla stará. Jak už jsem si myslel, že scipnu jak ty chode brahe, popadnul jsem Klanciho, mrsknul po vypínaču, utíkal se vyscať a za zpátky do bezpeča obyvačky. Po osmé jsem si pustil Kukingovi misky bez zvuku, aby mi bylo veselejší. Kurník šopa, ten chachar musel mít dětství jak cip, jak píše také knížky. Dál jsem čítal a jsem tam mrknul na ty krásky v bedni, ale žádná se mi tam na první pohled nepozdávala. Ještě, že jsem měl vyplý zvuk, bo ten pajtaž, co to každý rok uvaďa, je mi rok od roku protimnější. Ani nevím, kterou robku nakonec vylosovali, bo z té kultury jsem byl tak unavený, že jsem těsně před koncem dostal Kingem dopisku a usnul.

rodinama držet pokupě. V nedělu jsem dorazil k mamě pro jistotu přesně na 12, kdyby měla jakési hlupé napady ohledně roboty. Kurník šopa. V poslední době se jaksi často scházíme celá rodina, bo tam zas byla segra s harantami a dokonca aj ten její pajtaž Mirek. To ten půl rok uletěl jaksi rychle, pravil jsem. Segra se na mě podívala, jak by se mi rozšlapnul barbínu. Radši jsem sklapnul pisk, bo jak je včil už celkem teplo, ten vůl přišel enem v triku s krátkým rukavem. A to, co on má na rukách, mám já na stehnu. Fotr sám chlap jak hora už měl paru razy blbé pindy, jestli náhodou nejsem adoptovaný. To, že Mirka má máma rada jak o synu v říti, už jsem říkal. Ale čemu za to musím trpět já? Na nedělní oběd bylo risotto s čímsi divným ve vnitřku. Kura, Eurestaj doma. Risotto on nenávidí tak jak bubilkova zrcadlo. Moc mu to nelezlo, ale zežral to celé. V Tibetu mu asi nevyvařovali. Po obědě jsme dali kafe a máma začala fantazírovat, co by jsme mohli příští týden na zahradě zasadit. Tuž já bych aj věděl, ale nevím, jestli je Semtex volně prodejný. Asi se mě vypadal moc nadšený, však kdo by byl po takým blafu. A tak mi hned přidělila nové přeryti zahrady. Tuž do dupy, deprem jsem si spravil hřbet a už zas se na to můžu vysrať. Fotr nalel po půlce, segřinému gizdovi pro jistotu menší, bo mu určitě ještě nezapomněl jednu oslavu maminých narozek, jak se pajtaž přikuřil a chtěl tancovat na stole. Volovině došlo, že má horní desku skleněnu. Máma jak si dala slivku, jak by do ní pustili elektriku. Kecala o zahradě, o okolí, o susedách a nebyla k zastavení. Nakonec ju osvítil duch starého Mičurina. Prý by jsme mohli na zahradě zasadit kobzole, hrach a čemu ní aj oves. Tuž to bylo už aj na fotra moc. Bylo vidět, jak mu zaskočilo, ale držel pisk. Máma dal mlela tu svoju samomluvu, že to bude asi malé, že by bylo dobré přikupit jakýsi větší pozemek nebo kus pola. Tuž a jak by už byl pozemek, že by jsme tam mohli trávit léto, však na co jezdit kajsik do hřití a utracať hechtáky. To už aj segra znejistila, bo už se asi viděla, jak tráví dovolenu na polu, opaluje se mezi řadkami kobzoli a kupat se chodí do dětského nafukovacího bazenka. Nenapadněž duchla do tého jejího, aby co si řeknul, ale ten držel pisk, bo seděl naproti fotra a navíc má k robotě na zahradě odpor. Od doby, co posekal zahonky kompletají ze skalku, už mu mama radši robotu nedává. Mama čím dál nadšenější nasměrovala svůj mamolog na mě. Zavčasu jsem se ju snažil zarazit, že já dovolenu ani neplanuju, bo furt enem robím a robím jak starý žabčík. Sem tam mě napadně, že mama má v pale membranu. Jak mluví, tak neslyší. Začala mi to ličit v růžových barvách, jaké to bude fajné. Z ničeho nic se do hovoru přidal foter. Při nejlepší bude si na to nové pole pořídit slípky a husu. Pozor, fotrovi už nenalívať. Mamě se zasekla huba a chvíli na něho čuměla, jak třináctka na maminého Robertka, bo nepochopila jeho ironiu. To byla voda na mamin mlin. Fotrův napad hned adoptovala a vylepšila aj obravka. Nakonec aj začala plánovat, koho pozve na zabíjačku. Všetci jsme už pochopili, že mamě do žradla musel kdosi ksypnout jakési vitaminy na povzbuzení mozku, bo to inač nebylo možné. Segra ale stejnak měla bobky, že místo vyvalování v plavkách na zahradě bude pleť hektary, tuž pod stolem kopala do tého svojeho inteligenta, ať tež cosi žblepně. Mirek je, slušně pověděné, jednoduchý, ale jinak je blbý jak tago. Jak se chtěl zastať segry, tuž pravil, že to není dobrý nápad, že už mají na dovolenu cosi objednané a přece nebudu okopávat kobzole a starat se o bravky.
Mama zhasla, jak když dupně tě na králíka Duracela a skoro jsem viděl, jak se jí bělmo zatáhlo černou foliu. Pravila mu, že ať se nestará, že takého pajtaša, jak je on, by tam stejně na robotu nechtěla. Že má fajného šikovného synka. Hura, čím jsem si to zaslužil? Do tého segra, že Mirek není žádný pajtaš a že ta skalka tenkrát, že to bylo nedorozumění. Z pokojíka přiletěla nejmladší se zoptať, co je to pajtaš. Její bracha ju odtáhnul zpátky a zaslechnul jsem cosi o uchylakovi. Mala se rozbrečela, že tata není žádný uchylak. Do tého Mirek, že mama ho vůbec nezná, jak mu furt enem nadává. Do tého zas mama, jak ho může znať, jak on je furt v Krymě. On zazná to, že měl enem podmínku. Do tého tata, že podmínka ne podmínka, Krymoš je Krymoš. Mirek to završil pamatnou větu, kterou náš byt ještě asi neslyšel. Vy tomu tak rozumíte? Vždyť jste jenom havíř. Tuž také poklidné rodinné odpoledně. Pochopil jsem, že za kusek asi nedostanu. V klidu jsem dopil kafe, rozlučil se, ale stejně mě asi přes ten řevně slyšeli a pomalu jsem šel do přecině. Ještě jsem zaslechnul cosi k ogizdách, co už nesměl překročit prach. Jak jsem se v předkloně zavazoval buty, levým okem jsem zahlídnul fotrové nohy, jak si to štraduju jistým krokem ku dveřam a před nimi pospadku cupitaju nohy tého segřiného přicmrdavača. Tata ho držel za limec pod bradu, otevřel dveře a vyhodil ho na chodbu. Buty za ním letěly o vteřinu pozdější. Segra v obyvačce ani necekla, bo to nebylo poprvé, co se ti dva kohuti porafali. Akurát, že vždycky to skončilo enem u přetlačování. Tuž to vítě. Havíři, ti se s nikým neseru. Na druhou stranu, obravku a kobzolách asi u nás dlouho nepadne ani slovo.

Buty na kolcach. V sobotu bylo venku pěkně, tak jak už by bylo leto. Cítil jsem, jak ve mně jaro zapíná jakési divné mechanizmy. Tu jsem se vzdor chuti na pivo vydal odpoledně do Komeňáku. Jak jsem procházel kolem čapkarni, vzpomněl jsem si, jak jsme se tam minule chtěli kupat s Jarinem a Marcelem. No magoři. Enem jsem vlezl do parku, malé mě sejmuli taci dva malí gizdi na kolách, co robili závod z tého mini kopca. Ale co, však jsem byl též mladý, pravil jsem si, jak jsem si oprašoval řiť od hliny. Zašel jsem mrknout na Ostravicu. Poprocházal jsem se kolem těch lavek a vzpomínal na svoje první robky, jak jsem jim tam kdysi ještě jako mladý vlasatý chachar zkoumal ty nateklé hrudníky pod trikami. Kura to byly časy. Radši nespomínať. Zaplašil jsem vzpomínky a přepnul na včil. Kolem lavek se proháňaly fajné robky na kolečkových bruslách, s dupami napresovanými do úplých kraťasů a s mini trikami těsně nad břuch. Krom jedné, které visel lalok, jak pytel na zmije přes pasek a které se to triko vyhrnulo asi omylem, mě všecké tak jaksi k vnitřně oslovili. To fajné počasí se mnou robí divy. Do dupy s Jarem. Jaruna na mě sere jak na placatý kameň. Milena už tež přes měsíc mě volala. Tuž asi jsme se rozešli. Dana od dřevoprodeja si asi zpátky nabuchla tého jejího bývalého pajtaša, bo jak jsem jí raz volal, vzal to jakýsi gist a představil se jejím příjmením. No a susedku od vedle se od jistého šmigrůsta bojím potkať. Budu se muset poohlednout po jakési k nové robce. Však už mám ty roky, kdy už by bylo třeba zasadit to semeno na ten strom a robka nastalo nikde. V robotě je to na guvno. Tam jsou samé zadané, anebo hlubé plonsky. A v hospodě si navalený narazím tak akurat připitu servírku, co vypadá jak hejma, anebo jakéhosi ktrandiáka na chlopským hajzlu. Ta jak raz Jura ve čbaně. Ten vůl si tého všimnul, až u nich ve vchodě, jak se začali obírač. 14 dní se s nami potem mě bavil, že jsme ho nevarovali. Do dneska i nevíme, jak to vlastně dopadlo. Bo jak na to přijde řeč, jak si vždycky zmlkne a začne o čímsi k jiným. Tuž ale taky zúfalec ještě nejsem, abych nepoznal babu. V tým parku jich bylo jak lidi v češině na burze. Že by jakasi nová moda. Tuž to vypadá zajímavě, že bych to tež zkusil na těch bruslách, zauvažoval jsem. Však na ledních umím a na těch kolcových to zas taky rozdíl nebude. Aspoň budu moderní. Všetci kolem vypadali, jak by se s nimi narodili na nohách. Tuž to bude jednoduché. Akorát ty chraniče a přilby se mi moc nelíbia. Někteří lidé v tým vypadají, jak by šli na maškarni za dominatora. Tuž to já nejsem žádný měkoň. Já přilbu nepotřebuju. Na pondělí po robotě jsem si naplánoval projít se centrem po sportovních obchodách s tím, že si kupím ty jezdící buty. Bazary jsem radši vynechal, bo kolo brusle z bazaru se mi jaksi ekluju. Nerad by sem, aby mi v plné rychlosti uletělo keresik kolco a já jsem se s rozrazenou lebku přidal k tým dvům pajtašům na památníku, kteří ukazují cestu ven z Komeňáku. Škoda mluvit. Jak by se na mě v těch sportshopách domluvili? Nejlevnější brusle stály 4 litry, tuž běžte do rupy. Co je na tým také drahé? Za 4 litry mám lacnější kolo, no ní? Však jsou to NM buty s přišrubovanými kolcami. V posledním kramě jsem se už celkem nasrany zoptal Roby u pokladní, čemu je to také drahé. Začala mi vysvětlovat, že to jsou značkové Bauery se silikonovými kolcami a odlehčenými ložiskami na duraselovým podvozku. Zdálo se mi, jak by to měla naštudované z jakéhosi letačku, bo to mlela jak ten německý pajtaš v těch reklamách na ty mixery, co zaplatíte jeden, dostanete dva a jak se vám zaměsíť poseru oba dva, tu si potom můžete strůhať kobzole na nanositku. Řekl jsem jí, že chcu enem také obyčejné. Silikonať si nechá na staré roky, až už jí bude trikovolné.
Podívala se na mě tak, jak hajzel Roba na tisícovku a pravila, ať nejsem sprostý, bo zavola ochranku. Tu jsem radši zavřel pysk a šel. Potom Rambo v rohu už větřil a vypadal, že se nemůže dočkat, až zkusí teoriu zposilování v praxi. V úterý jsem si postěžoval partii v robotě, co je to za burdel. Jak to slyšela Karla, co sedí vedle z Jarunu, přiletěla s očami rozzařenými, jak temelinské kobzole, v ruce haldu letačku ze všech obchodů, co v Ostravě existují, a začala v nich přede mnou listovat. Za chvíli mi ukazovala jakési kolobuty za 400. Tuž to je ono. Čumili, co se tam obzajtovali okolo, hned začali pomluvat, že za tu cenu to budu enem buty. Pravil jsem jim, ať buď poradě, nebo ať jdu do řiti. Zůstal enem

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 8. z 9 zastavení na Deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zlínský.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle předvidíme. No, to je ono.
3: Ano, to je nádherný.
2: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
3: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, jako když sedíme doma.
2: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
4: Takže předávám slovo.
3: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
2: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
3: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak... Ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež.
2: Já teda
3: poprvé. Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
2: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
3: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
2: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
3: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušťku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
2: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
3: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
2: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky to je hrozný. To je hned v pravý nohavici, hned v levý nohavici, potom tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
3: Za no, problémy.
2: Za problémy. Já, vy máte podprsenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klíčku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, cléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Kytou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubo, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
3: Je to byl nejdřív udělaný šperk. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
2: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých a tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak.

0: A jsme se doklanili k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený. A tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
1: To mě šli. Vždycky v životě trpaslíci. Ale teprve teď jsem pochopila, proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne a teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě ty vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
0: Takže to nějak vypadalo, protože ty měli opravdu ty oči na zip, rozumíte, jo? Až je ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali, a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle. No a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
1: A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
0: No a takhle to chodilo, chodilo, chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně teda, úplně štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka, tak Helena nalila vodku a řekla, na darově, hop. Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak tak udělala. Tak když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říkala, sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila mu, nalila mu, nalila si druhou, tam prdli a říkala, do druhý nohy, do druhý, na zdravě. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se páplal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím to všecko, ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal po ní, za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrdí průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala, tak dál. A ty Melody Boys, kteří tam také byli to, přestali hrát.
1: Ty jste měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
0: A teďkon změnili rytmus a dali ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
1: Toho ta... nemáte za co držet, rozumíte?
0: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně.
1: Měl tam mi došák.
0: To mi pláklej.
1: To asi takhle... já to nemám u kolen.
0: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
1: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama a ta byl udušený, že jo?
0: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu scházel ten kyslík, nebo se já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tohleto. Byl opřenej o sexuální podložku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
1: pacinky
0: na ty prsiska té Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
1: protože
0: řekla...
1: Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
0: no,
1: jo?
0: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebudeš. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli Zastavujou, jaký další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dřív nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mama. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláči s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
1: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovníků.
0: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, nebo kolo ten děda a říká, Hergo, to je materiál. Za kolik? A já mu říká, za 5 minut 9, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody. A tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
1: No, Bílá růže, myslím,
0: jo,
1: že se to jmenuje.
0: Tam jako vždycky za...
1: No, teď je z toho nějaký, tady nějaký bydlení pro ty.
0: Pro tamty.
1: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo co, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
0: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel týrák, zastavil. A také jsme prospali, prosím, celý noce.
1: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
0: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
1: Na to už do smrti nezapomenu.
0: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. Náušnice,
1: to je taky, prstenu. Ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
0: celý
1: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo?
0: No,
1: americký
0: taky,
1: film.
0: Ano.
1: Ano.
0: A já říkám, Ježišmarja, tohle to není šílená bába z vesnice, tohle to je opravdu jako piková dáma.
1: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto a s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, by se měli být, to řekni ty zase.
0: Já se bavím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
1: Ne, ona prakticky ona neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník po druhý, je to hlava po třetí, je to noha po čtvrtý, je to něco, čili, že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
0: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vidle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala, těma vidlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teďkon, jak ji teda zničit?
1: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
0: Tak říká, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy... A on říká, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
1: Ale natučený je to na kůžičce. Že mu měl svoje vlasy.
0: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím...
1: Kůžička, to je to vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě? To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát. Na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou. To si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se k něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
0: Takže, přátelé, teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
1: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
0: První záběr, přátelé.
1: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy. Tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
0: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, ale najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkám, moment. Sedl si na tu postelku a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu pecinu takovou tašku, tam to trčila.
1: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
0: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
1: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
0: To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo, no teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nem hotová, nemusela mít ani kapesník.
1: No, mi to nevyšlo.
0: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli, a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tady jde pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudinka v prvním momentě vůbec nepoznala.
1: Bude říkat, kdo to je?
0: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom: pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Ale už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to
1: no, Ričku, ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
0: Čapek, Přejflugová.
1: No, prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to. Když se ještě
0: a jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, nebo exne.
1: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
0: A paní červená říká, někdo exne, Helenko.
1: A už to jelo znova.
0: Byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
1: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě pan doktor, říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
0: No a já jsem
1: vletěl.
0: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
1: Budeš hrát matku Blanky.
0: Blanky Bohdanový. Okamžitě ta Erna vám
1: úplně jiný výraz.
0: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a ty jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem to tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned 2. nebo 3. den jí hnali z postele a musela za dost velký bolestí chodit už.
1: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit.
0: No.
1: A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky. Říká, s tím
0: doktore,
1: člověkem.
0: Přesně. Říká, pane doktore, musíte honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesu ten scénář, ona to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
1: na
0: Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, 2 rezidence jsem postavila od Sumstova, když Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránil život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
1: No, že je ještě, nabitá jak dělo.
0: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v Písku.
1: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí se nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
0: ne,
1: si.
0: Ne, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
1: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
0: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě.
1: Tak.
0: A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
1: A velmi rychle plavala.
0: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhý šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo navrch, ještě možná víc.
1: No to jsem...
0: Podívali se na sebe.
1: Jirka a... lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
0: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
1: Ta jí vyšoupla.
0: Takže Valérie stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili. A
1: ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já ušla jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus. Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny. A ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
0: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě s sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani na žrat, podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volině, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se ozývalo ze všech strán, jsme jako lítali děti po jezere a tak dále.
1: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
0: No.
1: No a jak si to měl mámino příbuzenstvo a tátovo?
0: Matka řekla, koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tu Vlastu a tu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví s tetou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotový. Ale já jsem, přátelé, jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Tak jsem teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mě pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam někde to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A teď mě pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provostu jdu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta také seděla. A když tam jde? Jo, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, ta Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jde. Ježiš, Maria, provostudu se tam nevokazovat. No, Krista pánba, vidíte, a jde. A vy jste taková podlední šešťabajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty dvě, který si, nebo tři, který se teda jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy, tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete, ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450-460 korun.
1: Někdy i menší.
0: Někdy i menší. No pro ty lidi to byly strašlivý peníze, pro ty babky. Říkali, ženský. Já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady do Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, abych tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Na druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka bab šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi
2: a nic celkem a máme za to stovku. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A to letělo posy. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, takže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela a říká, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu, tady takový peníze našemu klukovi, on to prd umíje, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu ty, s těma tkama to bylo bezvadný, ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to říkala, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasy a spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno, všechno musela vědět, do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo, to musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nečilo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcou se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych starýmu Vondrovcovi přála, v sedlách měli hektary, teď má hovno, či se mu kurví. A diagnoza, přátelé. A diagnoza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělala buď ty patrony, on by myslivec, co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, jestli to vážilo, a my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápnu do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělá, říká do mě, pochoď, co, ať je to, kdo chce. Ale zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven, nějaký chlap. Pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Dělá, říká, dejte pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička, to jdou na hřbitov, když to? Ježišmarja. To, že to je vlastně průchod. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, že si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla. Dělala, říkala, seď tady na prdeli, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, si to, já tě hned poznala. Je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vdala se někam dopryč, jo? A jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl skrz okno, jak babička jim ho vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Lítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježi, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes si ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
2: Musí to... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu. To bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě. Byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, ona dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych svedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba, dejme tomu, o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
2: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z Matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla, měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát a ten blbec neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom, už kdy už bude v hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no ty teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte tam těchni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mám, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten Karlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blunky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabopnali nebo to. Tak ty zase otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojel, říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
2: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
1: Nebyly to střední Čechy.
2: Jižní Čechy to byly.
1: Jižní, to je zajímavé.
2: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den.
3: Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete?
2: Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Teba pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli němečkout. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to všechno hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Třeba tak už tam hnůj není, ne, ta už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle 2 roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a tedy by Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale to si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
2: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, umučení svatýho Šebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína a tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty všechny, co jste tam viděli, a sezval jsem kamarády, kamarádky, od nás tedy zhoštit a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatýho Šebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Šebastiána, jako tam střílej. Au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo. A pak docházelo k tomu, že teda měli točit to porno. Tam měli být 2 kluci a 2 holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, který byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo,
2: protože, protože
1: se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
2: Tak jsem
1: dál
2: vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala takováhle hrozná věc, ale že teda tam jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít mamou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak jsme tak udělali, nám přišli, já jsem to, takhle to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš. A furt se nemohli nějak jako...
1: Sehrát.
2: Ten
1: rytmus.
2: Jepa, stop, špatně to děláte. To není možný, prostě. Distance taková, to by musel být 80 cm, to nejde, že? Tak znova, po druhý, po třetí. A když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako. Tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl děti ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z nějaké 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No bylo, víte to. A zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak I když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele lez, říká, ještě těle, no, že ti to povím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh a takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Ten, no nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom mám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho jako voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový já... A ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnější, kdo je vůbec, je Skopeček. Protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladný. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
0: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plívovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
1: A ještě kostýmy. Ano.
0: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
1: To už tam
0: celá škoda. Celá škola. Od první do deváté třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla keculíky, a tady si věděli ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to bych mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Ne! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se to dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proto se doma zmátili a holčička hrála.
1: A jak ráda potom.
0: A říkala, pane režisére, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? Protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmu Slunce seno toho malýho Jirku.
1: Toho zmetka.
0: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
1: No ten dostal ode mě teda.
0: Musím vám, že jsme to zkoušit tu scénu, jak tam otrávit králíky a Helenka tak jako do něj jen takhle jako tohle to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch a kluk nic, nepa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno, tak, Helena, Kamera, jedem. Buch do dítěte, to bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
1: No ale on v životě dostal poprvé, maminka plakala u kamen. Ne, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jaký je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově, nebo Slavonicích, nebo jak se to jmenovalo, škubánky s mákem. On z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vejprasku. Sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se...
2: To se dá také třeba chvílinka. A pak ti říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
1: Jsem byla roka půl strašidlo.
2: Herodeska.
1: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
2: No, tak to vidí děti, no.
1: No, vyrost.
2: To bylo po pěti letech.
1: Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku jo. dala facku.
2: Coura jedna.
1: Coura jedna.
2: Nějaká taková. A on na tom kanapí říká, mami, a co to je coura? Plesk, plesk, hajzle jeden, jo.
1: No.
2: A to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
1: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tam dostal obouma.
2: To nepostím nepočítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
1: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
2: My jsme točili jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, tý čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
1: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
2: A kouřila?
1: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout cukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
2: Takhle tam seděla, kouřila.
1: A teď jsem byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
2: S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
1: Hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
2: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě, ale jsem čarodejnice, já jsem Růžičková, teď natáčíme pohádku, víš? Koukal, říká, pojďte se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak já tady spolu vyfotí, budu mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
1: maminka
2: se.
1: Maminka už začala cpát, maminka jenom aby se
2: to... Dítě,
1: a vedla ho, že jo, a ten šel
2: koupí,
1: přesně
2: jako,
1: tak.
2: Ne, tak jako, a říká, no, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došlo na dosah, tak Helena říká, teď si tě sejero. Přátelé.
1: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
2: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
1: Začalo
2: to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko.
0: jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
1: Ano, letitej, on
0: ale, když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
1: Ano.
0: Když bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
1: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
0: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
1: A paní doktorka nic.
0: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. A paní doktorka zase nic.
1: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to může být 6x v radu vzhůru a než jsme, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla.
0: Ale já to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla 8 let. To tu mě pojďte, pane paní.
1: Ale neřekla jsem, polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem,
0: si. Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma v té... ve školní tělocvičně a říkala, já měla to na takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabojí křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Zadu takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, říkala, no tak co, ty chceš vědět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů. Jiřina říkala, nezabil by si je. No.
1: A my se ptáte, že já jako věštím jiném. Já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii. A já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říkala, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu... Helena Růžičková je čarodejnice. Tady
1: ale bílá. Krví.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce se mnou a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, my pak to nenatočíme. Helenka, nemel, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Helenka se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil jsem Zemlín a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, bědmo, teď jsem tě rozstál. Stojím Lane, máme naši ty kostýmy, naspívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
0: A Helena řekla, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mi říkala, hele, žádná princezna zemlí na hoku tady není, nevidím. Počítala dál, říkala, příští rok tady máš pohádku, ale princezna zemlí na to není. Přátelé, aby jsme příští rok točili Pekla 6.1. A princezna zemlí na 2 se točila i v roce 99. Čarodějnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
1: Víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
0: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko, je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě kouká. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod kazu.

0: Přejeme vám překrásný školní rok, protože... No,
1: to je blbá, viď?
0: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
1: No, ale překrásné, no.
0: No, ale prostě snažit se... Já jsem jenom chtěla říct, že... Kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

0: Radio Jich, Cymbálka.
1: Kapitola pátá. Padla. Směna skončila a vojní se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelélkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý povinnosti a chovám se jako uvědomělej a ukázněnej voják. Co tu, svobodníku, stejnel Jasánek? Dovolte mi odejít na ošetřovnu, jsem zraněn.
2: Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnický třídy není snadná. Národ vám svědí krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti. A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte, Jasánek, na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik.
1: Do tábora se v tuto hodinu vraceli závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné autoparket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdechaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jet. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochstaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije. Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety s decimovanému útvaru. Zdar, soudru, poručíku! Odvětila nešťastná rota. Soudruzi! My, občané naší republiky, si

0: musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budujeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam? Do prdele, zaučil vojnu Javka. Avšak zmýlil se. Rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalín předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Soudruzi! Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika? Kapitola 12. Vzácná návštěva. Bylo zcela běžné podzimní ráno. Mírná kupovitá oblačnost rozhodně nevěštila bouři, k níž se na Zelené hoře schylovalo. Ale pak uhodil blesk z čistého nebe. Důstojnictvo se právě scházelo na politické školení v kanceláři velitele štábu, když se přizítil krajně rozčilený kapitán Ořech. Soudruzi, zvolal hlasem, který mu povážlivě přeskakoval. Je zle! Co je Ořech? Spozornil Terazky. Mimoriadná událost? Něco mnohem horšího, soudruhu majore. Právě by volal můj známý major z ministerstva a oznámil mi, že na cestě k nám jede prověrková komise v tom nejsilnějším složení. Vede ji sám sudruh ministr. Nastalo několik vteřin napjatého ticha. Poté omdlel nadporučík Hulák, avšak nikdo si toho nevšímal. Důstojníci si vyměňovali zděšené pohledy a bylo zřejmé, že pouze blízkavé pleše brání mnohým v tom, aby si zoufale rvali vlasy. Pak promluvil Terazky. Sudrovia, toto se nemalo stať. Terazky jsme v ryti. Nikdo mu neodporoval, neboť všichni cítili to tež. Na podlaze se probral k vědomí nadporučík Hulák a mumlal, že se celý život držel, aby to nakonec takhle dopadlo. Představa, že bude veřejně degradován, ho neděsila tolik jako eventuální návrat k ševcovskému verpánku a to bylo nyní nanejvýš reálné. Avšak bylo nutno se vzchopit. Soudruhovia, všetci na svá města, chovat se jako v boji. Možno iba zvíťazit, lebo padnout. Terazky se všetko ukáže. Já mám dojem, že padneme. A ještě k tomu s velkým rámusem. Já už na to nemám nervy, bědoval kapitán Domkář. Mávl rozhořčeně rukou a ze sklopenou hlavou opustil kancelář. Také ostatní odcházeli na svá pracoviště plní poraženecké nálady. Věděli, že příští hodiny rozhodnou o jejich další existenci a při svých schopnostech si nedělali příliš iluzí. V kanceláři zůstal jenom Terasky a kapitán Ořech. Bojím se, že dopadneme jako sedláci u Chlumce. K této větě se Terasky nevyjádřil z toho prostého důvodu, že nevěděl, co to je Chlumec, a tím méně měl ponětí, kterak tam sedláci dopadli. Mlčel a dlouho pokyvoval hlavou. Pak vzal politruku a podpaží a jemně ho stiskl. Mali jste pravdu, Orech. Ti jste hovorili, že pán Boh neexistuje. Já jsem se vrůcně modlil celou noc a nič. Len taky průser. Proto Terasky verím, že všetko je dílom přírody. Ano, a my marxisté tuto přírodu ovládáme. Jenomže to nám je momentálně hovnoplatný. Kefalín hrál na ošetřovně šachy s Vojínem Kebzou, který byl do Nepomuku právě převelen od bojových jednotek. Nesporně zajímavý exemplář. Já jsem živej doklad toho, pravil Kebza, že žádný stromy nerostou do nebe a že pýcha předchází pád. Buď rád, řekl Kefalín, tady je vybraná společnost. O tom nepochybuju, už klíbl se Kebza, jenomže já od malička strašně rád makám. Celý život jsem se úspěšně vyhýbal práci a teď mám na krku stavbu socialismu. Myslíš, že to při svý natuře vydržím? Můžeš si zlomit levou ruku, poradil mu Kefalín. Kebza se k tomu návrhu nevyjádřil, protože se právě rozletěly dveře ošetřovny a v nich stanul silně rozuřený Lapidův Žužík. Pánové, rychle zaleste po deky, je tady čepička! Nebylo to tak úplně pravda. Ministr se svou družinou sice zajel až pod Zelenou horu, ale tam své putování zakončil. Dal přednost příjemnému občerstvení, kterému připravilo několik stepilých servírek, nedávno povýšených na poručice či kapitánky. Zlí jazykové tvrdili, že rozhodovala kvalita poprsí. Na zámek vyrazilo několik generálů, plukovníků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický plebs. Stekli Zelenou horu plně lánu a hned u vchodu se rozeřvali. Ústretým slavnostním pochodem kráčel major Terasky. Zastavil se před nejtlustším generálem a zvolal, jak to měl naučeno. Soudruh minister, major Haluška! Chtěl pokračovat, leč generál nedovolil. Nejsem ministr, zařvěl. Vy soudru neznáte ani svého nejvyššího nadřízeného. Pod Teraským se podlomili kolena. Pán repáčte, pán velikomožný! Zablekotal nešťastně a s netajným děsem hleděl na mohutný generálův pupek. Cože? Zařval generál a nepatrně poposkočil.
1: Prepáčte, soudruh generál, já jsem taky zmetený.
0: To vidím, konstatovala veličina. Pokračujte v hlášení. Terasky se zachvěl. Měl sice hlášení pečlivě nabiflované, ale paměť pojednou selhala. Ostatně nebylo ani divu. Tolik generálů major v životě neviděl a jakkoliv byl pyšný na svou vysokou šarži, připadal si pojednou jako nováček před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo a lovil z paměti nesouvislá slova. Po pleši se mu valily potoky studeného potu, údy mu zdřevěnili. Jazyk rovněž. A pak si přece jen vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou denně slýchal od dozorčí roty. Po dobu mojej služby se nic zvláštního nestalo. Ale stane se! A vám, soudru majoresto, veselo mi bude! Terasky zavřel oči a zůstal stát jako skamenělý. Generálsko-plukovnická vlna se přes něj přelila a hnala se rovnou na zámek. Ale Terasky to už ani nevnímal. Chápal, že jeho vojenská kariéra právě vzala za své a že má nejvyšší čas vybrat si nějakou klidnou a dobře prosperující salaš. Ministerská prověrka se podobala lovecké exhibici. Čepičkův tým zaplavil Zelenou horu a promyšleně postupoval vpřed, využívaje svých četných zkušeností.